I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četrouta

0: Je ten dobrý. Prostě je ten dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázně, to hudbě je dost, poslyšte. Dejte se zbytek se, když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle naštímlá, koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo. Děkuju,
0: no,
1: ale,
0: víš, co mám na mysli, jo.
1: Tykej.
0: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám. Můžu ti taky tykat, podívej se. Pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem z tebe blázen. No, hele, ty jsi genius, teda, vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil jsem, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s tím, no.
1: Tady, stoh už dohasíná.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme. Čpícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát o basických bálech, to odrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, se špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každej bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo vezvá jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ejte, pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.

Víte, co má společného irská whisky, skotský kilt a anglická slanina? Budete se divit, ale výtečný hudební zážitek.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum.

právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Žalmana a jeho spolu a Tomáš Porád něco.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
1: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
0: No ale na co smyčec?
1: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
0: No ale na co smyčec?
1: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
0: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
1: To nejsou housle?
0: No ovšem, že ne.
1: A co je to?
0: No to je banjo.
1: Co?
0: Banjo.
1: Banjo?
0: No ano.
1: Tohle to?
0: No to je banjo.
1: To je banjo tohle?
0: No samozřejmě.
1: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
0: No je to takový lahodný hudební nástroj.
1: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
0: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
1: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je mladě.
0: Banjo a basa,
1: to no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
0: Koukám jako blázen.
1: Co říkáte?
0: Ale že koukám jako blázen.
1: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
0: Prosím vás, housle, dejte to.
1: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
0: no jo,
1: housle.
0: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
1: No. Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
0: No. A na banjo se brnká.
1: Brnká, no.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jenom tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny?
1: No, bodeď. Táta hraje taky.
0: Váš otec také.
1: No.
0: Celá rodina hudebně nadaná. No.
1: Táta je taky ladič pian.
0: Ladič pian dokonce.
1: No tak on je víc pian než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna
0: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě,
1: v té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
1: víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
0: No.
1: A uděláme hůhulála.
0: To je ale roztomilý. No.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že ano. By mohl dělat hůhulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan kulele bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulele, ne?
0: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Jak si vědět, kde ten pan kulele bydlí?
0: Ne, vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohleto nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, víte, tady si zatím hrajte na šmitec, ukulenej.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího,

0: down to my grandpa's old house, and I'm gonna get that old clock, and I'm gonna shine it up, and I'm gonna oil it up good, and get it fixed up pretty, and it'll keep time for me, just like it did for my grandpa.
1: Ahoj, všechny zdraví Honza Vančura. Na všechny posluchače Country Rádia se těším na letošní fontáně v Praze. Takže Country Fontána v létě, Honza Vančura, přijďte.

0: Stejně taková podivná věc. Podivná věc. Onehdy taky. Onehdy jsem čet povídku, snažil jsem se, byla delší asi 50 minut a nikdo mi nezatleskal. To je...
1: To si, Jirko, musíš zvyknout. Lidstvu schází vděk.
0: Ano, já jsem citlivější povaha, těžko se směřuji s těmito věcmi, ale to nic, já si zvyknu.
1: Podívej se, já jsem se s tím taky vyrovnal. Já když zalistu ve svým brožovaným životě, to byla nejedna křivda, nejeden ústrk a taky jsem si zvyknul.
0: Vyprávěj, Slávku, člověka to potěší, když slyší o neštěstí.
2: To věřím, já tě budu bavit tady.
1: Já raději vzpomínám na světlejší chvíle svého života.
0: Například?
1: Například na to, jak strýc Bezemek mi jednou napsal, že po něm budu dědit veškerou půdu. To byl krásný okamžik. Přijel jsem, vzal jsem si dva květináče a zase jsem odjel.
0: Takový štěstí, že tě potkalo? To já, když rozbalil strýcovu závěť, tak tam stálo: ty lumpe, za to, že jsi mě přežil, nedostaneš ani halíř.
1: To nebyl strýc, to byl Ras.
0: No, byl to Antoušek, ale psi měl krásný, tlustý, 150 zvířat, celý mění v tom bylo.
1: Mění v tom bylo. To uznávám, to je potom tragédie.
3: Tragédie.
1: Ovšem s mojí nějakou životní tragédií to se nedá srovnat. Tudy bych ti vyprávěl, to by byl hotovej námět pro román, dostat to do rukou pořádnej spisovatel.
0: No, kerej.
1: No, kerej. Třeba takový Balžám. No, Balžám zrovna by to krásně vykreslil.
0: Balžám?
1: Neznáš Balžáma? Podívej, jak se ti smějou. Je to trapný, leze na jeviště a neví, kde je to Balžám. Nezná přední spisovatel.
0: Co napsal, prosím tě, Balžám?
1: Prosím tě, nedělej, že jsi to nečet. Lesk a bída kurtizán. Jak jsi si z toho minulej týden obkresloval ty kurtizány?
0: A jo, to jsem si obkresloval, ale toho špatně vyslovuješ, toho spisovatele, Slávku. To se čte Blamáš. Honoré de Blamáš. Ano, leska,
1: bída, možná kurtizán, vy ve vaší rodině to tak vyslovujete, ale my lingvisti.
0: Vy kdo? Kdo?
1: Lingvisti, to a slyšíš lingvisti. Taky prvně.
0: Ano, ano.
1: My to vyslovujeme honoré de Balžám.
0: Víš, jak to vyslovujete?
1: Ano.
0: Dost blbě.
1: Ale nebudeme se přijít, ano, je to trapný. Říkejme mu zkrátka důvěrně honoré de.
0: Honoré de blm můžeme říkat ještě.
1: Jo, tam jsme ano, stejný a já ti budu raději vyprávět tu tragédii.
0: Prosím, prosím.
1: Představ si takový horký, letní, dusný, ale hodně dusný odpoledne.
0: Pardon, který měsíc? Červenec?
1: Ono na tom nezáleží, ale já ti to řeknu přesně. Já jsem seděl takhle na dvorku. Kolik myslíš, že mi bylo let? Teď se ukaž. Blamáš.
0: No, když už tě pustili na dvorek, nejmín 14.
1: 3 a 9 měsíců. To vím přesně na den, protože jsem měl zrovna narozeniny.
0: Narozeniny ve 3-9?
1: Ty jsi nikdy neměl narozeniny?
0: Ano, nemývám, ale většinou v celou.
1: Můžu já za to, že jsem nedonošenej?
0: Jo, ty seš nedonošenej. No tak tím se vysvětluje Balžám. Taky už vím, co to jste vy lingvisti.
1: Hezky jsi se rozpovídal. Rád bych ti vyprávil tu tragédii.
0: Ano.
1: Tak já sedím takhle na zahradě ve slivenci.
0: Pod pupenci?
1: Jo, pod pupenci. Já byl zrovna po obědě, po lepenci. Tam mravenci lezli po kamenci. Kolem zahrady šla matka venci. A vedle...
0: Co oběšenci nebyli?
1: No, vychyběli. Možná, že tam byli v nějakém divném propletenci, ale hlavně vedle na zahradě sekal děda sekerou...
0: Jetel.
1: Sekerou jetel. A pohraboval to kleštěma.
0: A to stačil na jednou? To jste se museli hrozně nadřít.
1: Já bych ti rád vyprávil tu tragédii, když tuším, že se schyluje k další.
0: Ne, pardon, vrať se do slivence, ano. Vypovídej se, když máš touhu.
1: Naposled to říkám.
0: Ano.
1: Sedím na zahradě ve slivenci, děda sekerou sekal dříví a mě málem utěl prst.
0: Aj, krvavá historka, který prstíček? Jedním očkem se podívá?
1: Tenhle. Takovejhle kousek metrovej chyběl.
0: počkej, a co je to za tragédii, když tě děda netrefil?
1: Netrefil mě sice, ale buď z toho leknutí, nebo spíš z toho zklamání, že už nemá ty míry, mu vypadla sekerka a prořízla mu holinku. A to je ta tragédie.
0: A to je u tebe tragédie? To je u mě plochá historka okresního formátu. To by se ti Honoré DB vychechtal. Takhle se světovosti nedopracujeme, kamaráde, takhle ne?
1: No není to světový, ale český románek na pokračování by to mohl být.
0: A co s ním, když víš, že my dva potřebujeme prorazit ven? Zrovna včera nám psal zrovna ten, no, ze Skotska, jak se jmenuje, Mr. Loch Ness.
1: Kdo nám psal?
0: Loch Ness, když to čet celý umáčený, to přišlo. Holinko.
1: Je to stejně smůla, že o nás dva se ve světě zajímají vždycky jenom příšery. No ale Jirko, to si měl říct, že ti jde o světovost.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousí tě být.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš. Co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž?
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu

0: zelení.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Krotoru nad krajinou. Volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník do

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Karle, styďte se. Máte slovo.
1: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec a za co se stydím nejvíc?
0: Karle, nestýďte se.
1: Děvkař.
0: Karle, styďte se.
1: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
0: Ale jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe. Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
1: No jo, ale jak?
0: Jak, Karle? Tak si přehrajem celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
1: Ale to se nechte toho, jo.
0: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy? Kam jdete?
1: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
0: No tak to každý, to každý, jo. Máte po té hygieně. Kam jdete?
1: No, na snídani.
0: Ale kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. A, pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
1: Ne, já bych prosil minerálku.
0: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme. Nebo ne. Že jste to vy, 2 deciláku?
1: No, já bych prosil matonio kysilku a prosil bych kávu.
0: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No, tak to by byla matončička a kávička.
2: Jo, snadný. To je Černoch. Karličku, kuci, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče?
0: Dáš si se mnou panáka.
1: Ne, já už ano, mám objednáno.
0: Dáš si se mnou panáka a tady něco, pak to můžeš otočit.
1: Ne.
0: Karličku, dáš si panáka, jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď.
2: Karliček, Černoch je tady.
0: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradě vidíme, víte.
1: Ne, přece to
0: no,
1: ne.
0: No, ne. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No. Takže, Karle, máme po snídani, že? Den je před vámi. Co děláte potom?
1: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
0: To se vám nedivím.
1: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
0: Číst, co číst, dobře.
1: Přikoupím kousek salámu.
0: No salám, to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
1: No na oběd.
0: Kam?
1: No do hotelové restaurace.
0: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady
1: a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
0: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, už to máme.
1: Moment.
2: Ježiš. Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, vej? Ty kluku, jak ty to děláš.
0: Kaličku, popojedem, co tady?
2: Karle, to tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to zbíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si... Pojď ke klukům. Karel se nám vrátil. Pane vrchní, 16 myslivců.
0: No, takže se to nese. Pane Černoch.
1: Já jsem si objednal něco k jídlu,
0: pane vrchní. Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jakom zatím taková pozornost podniku. Už
1: ne,
0: já
1: to ne,
0: no,
1: ne.
0: Maskovská stalička.
1: Ne, to ne, já to nepiju.
0: Já bych si tady napsal, laskavím 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé, 8 grogů, 12 piv, 4 zelené. To si schodíte, jatýrka uděláme, co by dup. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak nám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
1: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu
0: a... Co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
1: Do hotelové...
0: Restaurace! Tak. Pane Černoch, Jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
1: To ne.
0: Vy si s tím poradíte.
1: Ano,
0: já si napíšu archivní. Ta společnost ve Výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
1: Pane Vrchní, ale...
2: Je, Černoši! Kdy se berete vy, kucí mourovatý? Vy jste si tady tak zvykli, vy kucí. Je, pojďte, musíte zahrát Maruste ve Výčepu, ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
1: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
2: A kucí, tam máte na točíno. Ano, pane Vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
1: Vrchní.
0: No, prosím. Vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonio. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
2: To je hrozné.
0: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
1: ale
0: to
1: já
0: dopadlo?
1: Jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
0: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský, prosím vás, ženský.
1: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
0: osvětlit
1: chtěl...
0: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
1: Já přece nejsem žádnej...
0: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je

tam vejdu se svým klukem, už po stavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací.

proč měl bych vstát a začít klít. Ať svítí slunce nebo padá dešť, my dva sedíme

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Žalmana a jeho spolu a Tomáš Porád něco.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček. Country.

prvním jarním sluncem pod ní křeslo dám. Dlouhou zimu hledám to, co postrádám, pak zašimrám.

košík. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

Piva Špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě budějí farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp.

0: vědět měl ten hledovník od samotného fidela.
1: S bábou by to šlehlo, kdyby tě s ním

co si natočíš, to budeš pít. Když všechno sníš, tak něco zvíš, že s náma stojí za to žít. Až soumrak prodlouží nám stíny, no to máš jasně ložený. Lehkým krokem pláchne a ten na jedno točený. Z tornister vytáhnem starý historky vojenský a svý maršálský hole, keci, co nejsou pro ženský.

Po startu hned jak vlize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval.

stejně mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár

0: Tantry počasí.
1: Tak, v Praze dneska abnormální hic opravdu nebude, to vám můžu říct rovnou. No a jinak v Čechách dneska bude polojasno až skoro jasno. Na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině území až polojasno. No a na východě počítejte s trvalejším deštěm. Dnešní teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11. Na horách čekejme kolem 8 stupňů a v Beskydech tam bude zima, na horách jen kolem 3 stupňů. Foukat bude slabý vítr, na Moravě a ve Slezsku ale silnější, respektive mírný vítr do 25 kilometrů.
0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
2: Hezkou neděli, už jenom pár měsíců si můžeme koupit křimické zelí, pak Lobkovicové podnik nedaleko Plzně definitivně zavřou. Šlechtická rodina jako jediná v Evropě zachovávala tradiční postup, při kterém zelí kvasilo v modřínových kádích. Šlechtici založili zelárnu v Křimicích už v roce 1920. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Nemělo by, ale stává se to. Bohužel i takoví lidé jsou mezi námi.
3: Až děsivý příběh prožil na Mělnicku 6letý pes, když zůstal v bytě několik dní sám, co se jeho majitelka odstěhovala a nechala ho tam na pospas osudu. Strážníci sice ženu vypátrali, slíbila, že si ho vyzvedne, ale pak zmizela, zrušila telefon a přestala se všemi komunikovat. Případ převzala policie a Monty si užívá pohodlí psího útulku. Luboš Dvořák, Mělnicko.
2: To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkend ostrovního folku na Country Rádiu.
1: Jsou už vovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící.

0: No a možná pro někoho nedávno, když vyšla tato deska v roce 1994, CDčko Veselá bída, tak se to jmenovalo, zpívali Hop Trop. Zdraví vás Tomda Bezrouk, tady je Country Radio a je 6 minut po 8 hodině, pokud by i teď v neděli pro vás byl takhle brzo ráno, relativně brzo ráno, ten čas z nějakého důvodu je důležitý, tak ať se vám hezky vstává, vítejte v novém dni. No a jinak je potřeba říct, že zase po čase tady máme víkend, kdy budeme znít trochu jinak na Country Rádiu. To znamená hlavně těmi typickými keltskými motivy a akustickými nástroji, všechno doplněno, jako jsou housle, flétny, mandolíny, harfy a podobně, protože je tady samozřejmě tedy víkend ostrovního folku, takže je tady muzika, kterou běžně přes týden neslýcháváme a vlastně jsme zahájili včera, tak dneska v tom budeme zdárně pokračovat a protože je neděle ráno, tak jsme v polovině. Takže to byly Hop Trop, taky Skarabeus jsou připraveni, Žalman bude hrát zpívat, anebo Mirek Hofman vždycky na začátku. Každé hodiny pro vás máme 4-5 písniček tematických. No a taky si o Anglii teda konkrétně za chvíli něco řekneme, když už právě nás doprovází tady ty rytmy i z Anglie samozřejmě. Tak hezké ráno ještě jednou, ať se vám dobře poslouchá.
1: Víkend ostrovního folku na Country Rádiu.

0: country rádiu Žalman a spol a Glencoe a písnička z roku 2021, čili můžeme pořád ještě říct novinka vzhledem k tomu, v jakém jsme roce. No ale pojďme k té Anglii slibované, když tady máme ten ostrovní folk, tak asi je známé, ale možná někoho překvapí, že Anglie má vlastně nejvyšší hustotu osídlení z celé Evropy. To je teda taková první zajímavost, kterou vybírám. Daleko důležitější vzhledem k tomu, že je 8 hodin a 16 minut, říct si, je to, že Angličané samozřejmě vypijí nejvíc čaje na světě a je to daleko víc než Francouzi, kteří taky pijí čaj, a i než Japonci, skoro třikrát víc než Japonci vypijí čaje. No a Anglie má samozřejmě taky mnoho památek, třeba zámek Windsor je nejstarší a největší historickou stavbou na světě a ta se navíc užívá a je běžně otevřená do dneška. No a protože je víkend, možná někam vyrazíte po železnici, po kolejích, tak Anglie je domovem první železnice na světě, ta byla otevřena 27. září 1825, spojovala města Stockton a Darlington. No a stala se průlomovou z toho důvodu, protože kromě uhlí poprvé v historii přepravovala taky běžné cestující, takže vlastně takové to podstatné po ránu, hlavně o víkendu, když to shrnu, nám dává Anglie samozřejmě cesta po železnici, taky nějaký ten čaj po ránu, no a to si myslím, že by zatím snad mohlo stačit. Dál budeme pokračovat.
1: Víkend ostrovního folku na Country Rádiu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak na silnicích je to zatím bez problémů, je právě 8:30, ale pozor, dejte, v Českém Krumlově ve Větřní ulici, tam je dopravní nehoda, jinak bez komplikací, zejména na hlavních tazích. Tak jak to vypadá na železnici, tak některé výluky se podíváme, třeba Olomouc Šternberg, tady vlastně jsou tady je polodenní výluka, zhruba do 15. 16. hodiny, no a celodenní výluka je na trase Dívčice, Strakonice Písek, taky Mladá Boleslav Mšeno, anebo Strakonice Blatná, dále Kouřim Bošice, Turnov Mladá Boleslav a taky Šumperk Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou a ještě České Budějovice a Simerau vlastně do 9. června, ale i další, tak to je výběr jenom některých. Dobře, dojeďte vlakem, šťastnou cestu, ať cestujete kamkoliv.
2: Country Radio.
3: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Přátelé, kamarádi, podle kurzu sázkových kanceláří nepatří čeští hokejisté mezi favority na medaile z mistrovství světa. Šacují nás až na 6. místo.
5: No i tak s vámi v pondělí budeme probírat pátečně sobotní výsledky v hokeji a podíváme se na zoubek těm největším hokejovým fandům a taky si pustíme tu nejchytlavější gólovou znělku v současném hokeji.
4: Tak si nezapomeňte zapnout Country Rádio už v pondělí v 6 ráno.
5: Vstávat s vámi budou Kačka s Vláďou.
4: Tak ahoj.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tady je Country Radio. No a při pohledu do kalendáře je to jasné, už za necelý měsíc je to tady, začínají Country Fontány, tedy naše festivaly proběhnou a to je dobře, protože zima byla opravdu dlouhá, místy až otravná a už je to de facto za námi, před námi právě to, co k létu patří a k jaru, no hlavně k létu, živé vystoupení, v podstatě živé koncerty, tak to má neopakovatelnou atmosféru. Já jsem teda včera byl v Lysé nad Labem na Katapultech, což není úplně country, to je pravda, ale Olda Říha byl úplně skvělý a tím chci říct, že právě ta živá vystoupení jsou neopakovatelná. No a zvu vás tedy na naše Country Fontány, což je vlastně taková opravdu letní akce, na kterou se těšíme celou dlouhou úmornou zimu a za necelý měsíc to vypukne, to znamená v Praze, na centrálním tenisovém dvorci na Štvanici proběhne Country Fontána v sobotu 13. června a to už je za ten necelý měsíc, takže taky se samozřejmě těším. V Brně v pátek 12. června a v sobotu 13. června v areálu bývalého pivovaru v Řečkovicích. No a poslední festival proběhne v sobotu 20. června v Loděnici, Děhylově, tady se bavíme tedy o Ostravě. Takže Praha, to znamená vybírám namátkou folk team a Tomáš Linka, Ivo Jahelka, Brno, tam je to tedy dvoudenní, to znamená v pátek třeba Pacifik a v sobotu Zelenáči, Ivo Jahelka anebo Poutníci, no a Ostrava, Věra Martinová, taky Neres a Lucia, Spirituál, Kvartet a další. Takže to vystoupení, ten maraton je vlastně celoodpolední. No a důležité je, že pořád jsou vstupenky v předprodejích za výhodnější cenu než v den konání, tedy v místě, to znamená v den koncertu. Tak já si myslím, že už nás máte v kalendáři, že s tím počítáte. Protože, jak jsem říkal v úvodu, po dlouhé místy až úmorné zimě je fajn, když můžeme vyrazit na ryze letní akce, kterými právě Country Fontány bez pochyby jsou.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedres mít i usárnu. A pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silver A, Silver B, pak poslední

celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silvo A, Silvo B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména,

dolů ke Smíchovskýmu nádraží. Silver Bee, ozvěny z Tenganů doráží.

0: Nistenganů dorážím, vesovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Country Radio. Klidné rádio do nek-

0: Tady je Country Radio, no a když jsem mluvil o country fontánách před chvílí, tak teď jsem vás chtěl pozvat na další ryze jarní nebo taky letní vlastně, ale i podzimní akci na plavbu naším country parníkem, králem Jiří. No jo, ale vlastně se dívám a následující plavby, máme to taky na stránkách countryradio.cz, to znamená následující nejbližší plavby 20. května, když se dívám, ano, je to tak, to je středa, Vojta Nedvěd vyprodáno, čtvrtek 21. vyprodáno a tak dále, vyprodáno, v podstatě mě to samotného překvapuje, mluvíme o tom dlouho, i v zimě jsme vás zvali na plavební sezónu, protože ten zážitek je skvělý, díky baru, teplé studené kuchyni, občerstvení, no ale hlavně tedy kvůli nějakému tomu koncertnímu programu na palubě, tak nejbližší plavby jsou opravdu vyprodány a když se koukám v tom programu, kdy není vyprodáno, tak se dostáváme někam do letních měsíců, což je dobrý důvod k tomu si to s předstihem zajistit a koupit lístek, protože ačkoliv plavby budou probíhat do listopadu, tak je předpoklad, že budou vyprodány i ty následující. Tak vidíte, nejbližší tedy 16. srpna tady vidím Honza Nedvěd a Jindřiška Brožovi. Devítka tam zatím není vyprodáno, tak to jsme v podstatě rádi na jedné straně. No a na druhé straně, kdo by chtěl vyrazit, tak má nejvyšší čas pořídit lístek, plavební lístek na náš country parník. Tak my jedeme dál, do celé Míša Leicht a taky Pacific stovky vlaků do 9. hodiny na Country Rádiu.
1: Já potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamen.

Ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jo, brzdy v dešti s mlhou už nebejvají nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let. Ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty.

co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, a nebo ty,

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Country počasí.
1: Za minutu 9. hodina a dneska polojasno v Čechách, až skoro jasno na Moravě a ve Slezsku, zataženo až oblačno, k večeru v jeho západní polovině až polojasno a na východě s trvalejším deštěm, počítejme dneska. Dnešní teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, v Beskydech bude kolem 3. Foukat bude slabý vítr, jenom tedy na Moravě a ve Slezsku trochu silnější vítr do 25 km za hodinu.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio naladí

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezký den. Je to skoro až neuvěřitelné, ale 42% dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu nebo tabletu 82% předškoláků. O2 proto spustila první celorepublikovou kampaň, kterou chce upozornit na význam bezpečí dětí v online světě a nabídnout rodičům konkrétní pomoc přímo v aplikaci. Přes aplikaci se tak snadno dostanou i k edukativním článkům, podcastům, desateru pro rodiče a třeba online vzdělávací hře. Svět, ve kterém si můžete sáhnout na kouzla, které známe z filmu nebo knih, míří do Prahy. Pozvánku pro fanoušky Harryho Pottera má Honza Navrátil.
2: Hezký den, kdo z vás doslova ujíždí na Harry Potterovi, tak si do kalendáře zapíše datum 6. srpna. Právě v tento den se totiž na výstavišti PVA Expo Praha Letňany otevře výstava Harry Potter The Exhibition. Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už přilákala více než 4 miliony návštěvníků a teď tak konečně zavítá do Prahy. Na výstavě se budeme moci zblízka podívat na autentické rekvizity a také originální kostýmy a můžeme i nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není pouze pozorovatelem,

Ano, irští chlapci, The Irish Boys, nám zpívali o whisky a to jsme tedy na tom ostrovním folku, v oblasti ostrovního folku. Takový je celý víkend na Country Rádiu, takže pokračujeme. Další hodinou je krátce po deváté. Zdraví vás Tonda bez ruk od mikrofonu. Koho tady máme dál? Čeští kantoři, irskej sas, tak je Naďa Urbánková. Vidíte, se pustila do těchto rytmů písnička Tim. A je to vlastně původně kanadská lidová, takže na tu se můžete těšit, proto jsme ji vybrali do této hodiny. No a ještě zahraniční jedna, Oscar Brand, a taky vlastně písnička, melodie, chci říct, rytmy v podobném duchu. Takže tolik muzika. Co se týká zajímavostí, tak vyrazíme do ostravské zoo, protože to je taková napůl zoo, ale napůl i botanická zahrada, no a budete překvapeni, kolik tam toho všeho mají. Takže hezké nedělní ráno s Country Rádiem.

0: Tady je Country Radio, no a teď už do slíbené ostravské zoologické zahrady míříme s Šárkou Novákovou, mluvčí, protože ostravská zoo kromě zvířat má samozřejmě taky spoustu květin, až bych řekl neuvěřitelné množství.
1: Kukátkem Country Radio.
0: Takže já vás moc zdravím, hezké ráno přeju, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Vlastně většinou za zvířátkama, že se chodí do zoologické, ale mě překvapilo, že vy jste i napůl taková botanická zahrada, se mi to zdálo, nebo je to tak?
2: Ano, protože samozřejmě zvířata od rostlin nelze úplně oddělit a protože naše zoologická zahrada v Ostravě je zasazená do krásného přírodního areálu Velkého ostravského lesa, takže už před mnoha lety jsme se tak nějak usnesli, že i ty rostliny nás zajímají a že vlastně to jde ruku v ruce.
0: Tak, to jste se usnesli teda jako dobře, takže vlastně při tom vstupu jsou bonsaje.
2: Hned za vstupem, ano, se nachází taková expozice z bonsai. Bonsai vlastně znamená strom z misce a věřím, že posluchači vědí, že jsou to opravdu miniaturní stromečky, mnoho let rostoucí právě v tom omezeném prostoru, a čili fakt jenom maličké, takže jsou tam třeba i 100 let staré bonsaje, ten tím nejstarším je pys červený nebo olivovník, které mají opravdu okolo toho 100 let, ale pak jsou tam i mladší stromy a některé už i kvetou, třeba rododendrony nebo další.
0: No právě, to jste říkala, když jsme se domlouvali, že teď je to v květu, ano. Takže vlastně jste říkala, že volám velice vhod, úplně nejvíc vhod.
2: Ty právě teď rozkvétají a v podstatě jsou už i v plném květu, takže zvu všechny posluchače do rozkvetlé zoologické zahrady v Ostravě. Kdo by měl zájem a stihne, tak každé úterý a čtvrtek probíhají od 14:00 i komentované prohlídky rododendron parkem, to je právě místo, kde těch rododendronů je nejvíc. V areálu jich roste kolem 8000 kusů a zhruba ve 380 druzích a kultivarech. A díky tomu je vlastně ostravská kolekce rododendronů a azalek jedna z největších možná ve střední Evropě a v loňském roce byla dokonce zapsána do národních sbírek, což je pro nás velká čest.
0: No, to pro mě teda tak, já si ani to nedovedu představit, 8000 kusů, takže to jsou právě ty rostliny, rododendrony a tak dále. Pojďme aspoň vyzdvihnout jedno, dvě taková nejtypičtější zvířata.
2: Mnohé ty rostliny rostou jednak samozřejmě mimo, ale některé i právě ve výbězích zvířat, třeba u pandy, například u pandy červené, což je vlastně expozice kousek za vstupem, takže tam také lidi mohou obdivovat, tuším, že bíle kvetoucí rododendron, no a největší koncentrace je potom v rododendron parku, kde jich roste vlastně nejvíce a kde jich bylo taky nasazeno za mnoho desetiletí celá řada a stále se dosazují nové druhy, nové kultivary.
0: Tak možná ani zvířata nevědí, jaký mají skvělý hotel u
2: ano,
0: vás ano. Právě.
2: Ano, samozřejmě se snažíme to tak nějak i skloubit, aby ty rostliny z oblasti, kde to dané zvíře žije, tak vlastně doplňovaly tu jeho expozici, abychom vlastně návštěvníkům navodili atmosféru té vlastně volné přírody nebo biotopu, kde se jednotlivé druhy vyskytují.
0: No co návštěvníkům, tak aby se zvířátko tam cítilo jako doma, že jo?
2: A aby se zvířata, ano, u nás cítila jako doma.
0: Kolik máte vlastně zvířat v Ostravě?
2: Aktuálně je to zhruba 6000 zvířat.
0: Tak to abych dovolenou, ne, si vzal u vás 14 dní v Ostravě v zoo.
2: A věřím, že byste pořád měl co objevovat.
0: A ještě bych to ani nestihl. No tak to je výborná zpráva na závěr.
2: Ano.
0: Takže Šárka Nováková nás zve na 14-denní dovolenou do zoologické zahrady v Ostravě. Za pozvánku vám moc děkuju. Teď je to všechno v květu, takže je ideální čas tam vyrazit. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Taky děkuju a moc děkuji.

si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj.

nohu si pustí v železniční Praže zpět jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu v železniční Pražce vždy tě jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

vyšších strání si má výhlo z volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spádeš s ránem, vstáváš s půlnocí.

usmíváš, světlo dálek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš.

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen toužebně mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Je krátce po půl desáté, pojďme na silnice. V obci Husinec na Prachaticku v ulici Komenského je dopravní nehoda. Další nehoda je v obci Kelč na Vsetínsku, taky v Olomouci v Mozartově ulici dopravní nehoda a taky ve Valašských Kloboukách na Zlínsku u křižovatky. S nehodou počítejte i na silnici 21 u obce Drmoul na Chebsku. A to je všechno, to je dobře, na hlavních tazích nehody nejsou. Ještě pojďme železnice, některé výluky, Moravský Beroun a Rýmařov, Bruntál, výluka, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, dále Klatovy Přeštice, anebo Vsetín Půchov, tady je to dlouhodobá výluka do konce roku. Šťastnou cestu!
3: Country Radio.
4: Jsem starý Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob.
1: Bez

0: Tady je Country Radio a blíží se 10. hodina, čili ranní nebo dopolední čas je tu. Zvu vás ovšem na siestu, každý den mezi 12. a 13. A dneska to bude moc hezké, protože i dnes, teda včera podobně, takže dneska taky s Pavlem Bobkem mezi 12. a 13. Tak se těšte, že zazní takové ty jeho nejpísně, včetně, a to vyzdvihuji, několika opravdu nejduetů se známými zpěvačkami, kolegyněmi, protože zkrátka marná věc, Pavel Bobek ty duety s těma holkama uměl výtečně.
1: Po letním dešti

a s tou vzpomínku odvést si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

Ahoj, tady Milan Krbec, Zelenáči. Moc se na vás, přátelé, těšíme 13. června v Brně na brněnské fontáně.

0: No, na Country Rádiu taky pozvánka na fontánu, Country Fontánu před chvílí, a když mluvíme právě o těch letních akcích, ke kterým Country Fontány bez pochyby patří, tak musíme zmínit i, kromě taky Country Parníku a dalších, tak musíme zmínit i letní kino, samozřejmě to patří k létu bez pochyby, a po 10. hodině vás pozvu na jedno letní kino, netradiční letní kino. Jsem přesvědčený, že na podobném jste ještě nikdy nebyli, protože toto zmíněné letní kino promítá na nádraží, teda přímo na perónu, tak se nechejte pozvat po 10. hodině, řekneme si víc. Dál Roman Horký, Kamelot, taky krásná písnička, Zaprášené diamanty, a do 10. ještě Ivan Mládek na Country Rádiu.
1: Vsadil bych boty, sirky i nůž, že už jsem tady jednou byl.

0: Country počasí.
1: Tak, pojďme na počasí. Jak dneska bude? No, tak žádné léto opravdu ne, ale to nikdo nečeká, to je jasná věc. V Čechách polojasno, skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a hlavně na západě místy, jinde ojediněle s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno a na východě počítejme s trvalejším deštěm. Nejvyšší teploty 13 až 18, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8 stupňů a v Beskydech kolem 3. Foukat bude slabý vítr, jenom na Moravě a ve Slezsku silnější do 25 km.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Hřešťál, celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Hřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: tak, jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho. My Trampové máme svýho Babiho Rivolu. Jumbo jet, polej, odlítá právě včas. A taky Settlery.
1: Píseň lesa melodii svou, roztoulaným srdcím nedá spát.
0: A Brontosaury.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Začneme na téma zdraví. Nové léky na hubnutí, takzvaná antiobezitika, výrazně snižují riziko opakování infarktu i mozkové mrtvice. Kardiologové proto doporučují, aby zdravotní pojišťovny hradily jejich užití i pacientům po závažných kardiovaskulárních příhodách. Ještě dodám, že v Česku trpí nadváhou nebo obezitou téměř 2/3 dospělé populace. Češi mění nákupní chování, co se potravin týče. Do obchodů chodíme méně často, zhruba jen 2x týdně. Změnil se také sortiment, který kupujeme. Častěji prý saháme po lokálním ovoci a zelenině. Lákadlem jsou pro nás stále slevy. Lidé dál podle letáků hledají, do jakého obchodu půjdou. Oblíbili jsme si i specializované obchody a farmářské trhy. Tak dopadl průzkum. No a co bude s bazénem ve Zlíně, to zjistil kolega Savana.
2: Zlínský bazén z roku 1985 dosud prošel jen drobnými opravami. V posledních letech z něj začala unikat voda, která by mohla způsobovat výraznější problémy. Proto se lázně rozhodli pro zásadnější zásah, výměnu keramického obkladu za bazénovou folii. Lidé by si v novém bazénu měli zaplavat už v červenci. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
1: Tolik zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Samozřejmě, protože tady máme víkend ostrovního folku na Country Rádiu, tak Asonance, to je synonymum tady toho všeho, pochopitelně kapela kolegy Petra Bohuslava. No ten by mi dal, když by slyšel, že říkám kapela kolegy Petra Bohuslava. Ano, Asonance se specializuje výhradně na skotské a irské lidové balady a písně, takže zazněla, logicky. No a jdeme dál, Petr Kocman a Greenhorni mají taky píseň, v podstatě původně australskou, melodii z roku 1997, kterou vám nabídneme teď. A Valdemar Matuška, Čert ví, kdy kotvy zvednem, tak to je anglická původně a natočili ji v roce 1971. Takže tolik muzika, která tady bude právě teď. No a potom třikrát taková železniční pozvánka v kukátku, z toho jednou na úplně unikátní letní kino, které je na nádraží na peronu, tak se

0: Rokem Country Rádia.
1: Nemohli jste nikdy být v letním kině, které vlastně zahájilo provoz, první takové u nás na nádraží na peronu a ve kterém městě, nebo respektive na kterém nádraží, tak na to se ptám Jany Tauchmanové, zdravím tě, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mluvíme o Martinicích Plkonoších, kde včera proběhla premiéra biografu Peron a aby to bylo takové aktuální, tak se promítal film Kalamita, ale kdyby bylo ještě trochu chladněji, říkali jsme, bude možná chumelit, tak by to bylo opravdu aktuální i s tou kulisou. Další promítání na Peronu bude 27. června a bude to film Jízda v režii Jana Svěráka, je to film z roku 1994 a
1: kolem může jet vlak v čase promítání?
2: Určitě, no v čase promítání promítá se o 20 hodin 30 minut a ten program už je od 15 hodin, protože se tam promítají animované filmy, takové nějaké dokumenty o železnici a to tam opravdu každou lichou dvou hodinu jezdí vlak. Ale my se ještě podíváme na nádraží Malá Skála, které je v turistické oblasti a které prošlo před touto turistickou sezónou velkou rekonstrukcí a aby si lidé, když budou si krátit čas čekáním na vlak, nenudili, tak jsou tam modely tohoto nádraží tunelu, který je nedaleko a také mostu a z toho tunelu vyjíždí mašinka.
1: Je, tak to je vlastně druhá taková železniční pozvánka, tematika. No a do třetice muzejní noc v Jaroměři?
2: Ano, muzejní noc příští pátek 22. května od 17 hodin jste zváni do Výtopny Jaroměř, železniční muzeum Výtopna Jaroměř na tradiční muzejní noc od 17 hodin. Budou tam například předváděcí jízdy lokomotiv, hradeckého motoráčku, rozsvěcování návěstidel, večerní prohlídky a tentokrát nebude cestující vozit pára, ale hradecký motorák z roku 1978 řady M152 0318 a on pojede z Jaroměře do Hradce Králové tou známou Hněvčeveskou, což je taková regionální trať.
1: No všechno je to skvělý, mně se nejvíc líbí to kino na peronu. Tam se sedí teda, tam jsou židle na peronu, nebo jak jste to udělali?
2: Tam jsou lavičky, Aha. Protože na tom nádraží jsou lavičky, jen tak mimochodem železniční stanice Martinice v Krkonoších je národní kulturní památka, takže opravdu ten peron je krytý a sedí se tam na lavičkách, je to zatemněné, je to veliká krása. A jsem tam, když odpoledne se díváte na ty filmy historické, tak občas opravdu ta mašinka okolo zahouká, protože tam jezdí normálně vlaky.
1: No tak to je skvělý tip od Jany Tauchmanové. Díky moc, mějte se hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl jedenácté je tady doprava, pozor dejte na D6, ta je teď aktuálně uzavřena na 83. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Kvůli vážné nehodě na místě přistával i vrtulník a vozidlo bylo nebo je na střeše, takže 82. směr Karlovy Vary počítejte s dopravní nehodou, D6. Dále D7, 19.5. kilometr ve směru na Prahu, i tady nehoda, dvě havarovaná vozidla. Počítejte se zdržením. Další nehody máme hlášeny třeba v Praze, v ulici Malešické. Nehoda je taky na silnici 50 u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. Je to v podlouhlé zatáčce, tak opatrně tam. A taky ve Svitavách, ulice Antonína Slavíčka. A to je vlastně všechno, co se týká těch hlavních tahů nebo hlavních komunikací. Pojďme na železnice. Tady počítejte s některými výlukami, například na trasách Šumperk, Kouty nad Desnou a Petr. Nad Desnou, taky Moravský Beroun, Rýmařov, Bruntál, Valašské Mezříčí, Rožnov pod Radhoštěm, anebo Klatovy Přeštice, i tady náhradní autobusová doprava. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem, a dospíváš to.
6: Nohama stírám rosu na koleji.
7: Ježišmarja, to je paráda.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná zná

sám. Pavel Brimer na Country Rádiu. Koukám se zase po čase do našeho country obchůdku a zjišťuju, že jsou tam některé nové věci, například nové tričko, respektive nová trička ve dvou barvách, nové zavírací nože, případně nový deštník luxusní, takže můžete se vybavit na začínající turistickou letní sezónu. Třeba taky půl litrem zavěšeným u pasu, proklatě, nízko a podobně. Podívejte se taky, náš country obchůdek, country shop, najdete úplně jednoduše na našich stránkách Country Rádia, zkrátka Country Shop.

Ahoj, ahoj, tady Tomáš Linka a já bych vás rád pozval na fontánu, která bude v Praze 13. června a budu tam já, moje kapela Přímá Linka a spousta dalších krásných kapel, takže bude veselo. Ahoj, Tomáš Linka.

Ano, Tomáš Linka, slyšeli jste sami v úvodu této písně pozvánka de facto na pražskou Country Fontánu, tak ještě jednou datum 13. června. Teď pozvánka na dnešní večer, tak začneme třeba 18. hodinou, to přichází kolega Miloš Keller samozřejmě a jeho týdenní nějaký, řekněme, takový paket, velký blok písniček, protože přinese hitparádu Bonanzu od 18. do 19., kterou vybíráte a upravujete vy. Pokračujeme od 19. do 19.30 pořadem Zdravíčko doktore. Vladimír Mertlík si povídá s lékaři o aktuálních samozřejmě tématech zdravotnických a o neduzích a podobně. Folkman je tříhodinový pořad nedělní od 20. do 23. vlastně náš nejdelší pořad, do kterého se vejde převážně folk a takové klasické bloky jako folkové téma, kalendář akcí, výročí, nové CDčko, folkové stupně a podobně. No a ve 23 hodin to už je čas pro kolegu Milana Šmída a jeho album Týdne. A dneska tak je potřeba říct, že nestárnoucí Pavel Žalman Lohonka oslavil 80. narozeniny novým albem, kromě velké oslavy. Album se jmenuje A to máš pořád něco, no a my si ho společně poslechneme právě dnes od 23. do půlnoci, tak se nechejte pozvat a poslouchejte Country Radio. No a do 11. hodiny Cross Country a taky KTO.

0: Country počasí.
1: Ano, rozloučit se nesymbolicky už bychom mohli s tím chladným počasím, tak jak to bude dneska? Polojasno, skoro jasno v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zataženo až oblačno a tam počítejte právě s trvalejším deštěm. Nejvyšší teploty je 13 až 18 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 11, na horách kolem 8, no a v Beskydech na horách jen kolem 3 stupňů. Foukat bude slabý západní až severozápadní vítr, na Moravě mírný severozápadní až severní, na Moravě silnější do 25 km za hodinu.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
4: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček chystá podstup písničce. Ve čtvrtek 21. května od 19 hodin a 30 minut v Karlových Varech. Klub Paderewski. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny nebo třeba zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vás zve na úterý 19. května. Salon Zelenáčů začíná v 19 hodin a 30 minut. Věra Martinová a její hosté David Kourek a Tereza Homolová vystoupí ve středu 20. května od 20 hodin ve Velkém mlýně Folkové mlýnice, ulice u Českých loděnic, Praha 8 Libeň. A chystá se také květnové setkání osad na Barče v pondělí 25. května od 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. O dalších akcích a koncertech se dozvíte na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: víkend ostrovního folku na Country Rádiu.
1: Tak vítejte, v další hodině je 8 minut po 11. No a jak se vám poslouchají právě tyto melodie? Občas to tak vyjde, si myslím dvakrát za rok, možná třikrát, plus minus víkend ostrovního folku. No a teď jsme právě v něm na Country Rádiu, takže v další hodině vítejte. Zdraví vás Tonda Bezrouk od mikrofonu, tak František Nedvěd, tam to bylo jasné samozřejmě. Ta linka ostrovního folku, úplně jinak to znělo než ty naše české písničky a budeme v tom hned pokračovat. Honza Vyčítal, taky Greenhorni, Zelenáči, no a těžiště bude i v zahraničních melodiích, tak ať se vám dobře poslouchá a nalaďte se na vlnu zahraničního ostrovního, tedy folku na Country Rádiu.

stojí z kohadí řeky, kde mají tábor honáci, kde jsou hadi jedovatí bez ohledu na ráci, kde moc často kuchař zjistí hrůzou celý pobledují, že má zase přivařeno tucet plazů do knedlí. Tam, kde místní lidi chodí jako těžko oděnci, kde jsou k smíchu škorpioni nebo volští mravenci, kde je více druhů zmí, než kdy vůbec někdo čet. Tam,

bál se smrti, nepomoh mu nijak zvyk. Jak tak chodil po pozemcích mezi hady s nechutí, stále hledal zázračný lék, co by léčil už krutí. Když šel kolem řeky Muky, řekl mu tam Billy King: had když kousat velká člověk, ten bejt rychle mrtvá, ping. Had když kousat do Goana, ať mě zabít silná hrom, Goana.

Larry King byl právě líný, prý až zítra, čert mu věř. Slovo k slovu naučil se Johnson všemu naspaměť, pak se honil za ještěrkou, aby získal protijet. Když si jednou kolem řeky ploužil pěkně stahaný, spatřil zápas tygří zmije a dost velké goany, pár

bez dechu a přetiše. Jak se ještěr plazí na břeh, zvolí hada na břiše. Jak se klidně ojizuje, štípe listí na keři. Přesně jak to byl říkal, a pak se mu nevěří. Velký jáso Johnsonův se nad hladinu řeky zved. Mám to štěstí, pacem na to, tady je ten protijed. Tady je ten Grand Elixir, rozluštil jsem záhadu. 20 000 lidí hyne ročně jenom od hadů. Peníze a slávu získám, lidi se sem povalí. Budou na mě zbožně zírat, budou zpívat pochvaly. Vědci, znalci v tisícovkách budou k muky uhánět. Všichni

kde byl místní učenec. Úředně se chci dát ušknout, demonstrovat svoji věc. Ať je had tak jedovatej, že mu říkaj slízkej vrah, tak mi vůbec neublíží, nemám z toho žádnej strach. Hadi jsou teď zastaralí, i když hnusní na pohled. Od té doby, co jsem na ně, vynaleznul protijed. Jeden řekl, smrt, když chcete, prosím, klidně na to jdu. Máte-li stín pochybností, zvolím jinou metodu. Nejdřív zkusíme to na psech, hať ať uškne dvojici. Aplikujte svému psovi, ten váš extrakt léčící. Přežil vaše psisko a to moje scepení, tak je vaše léčba dobrá, doufám, že jsme smluveni. Brzy přišel Johnson se psem, na šňůže ho zakrkvet. Stampem jim ukážeme, co je pravej protijed. Oba psi pak

běhat kolem, vaše čupka uhyne. Johnsona však po té době zachvátila němota. Stamp je tuhý jako biftek, čupka plná života. Vědec letěl zkusit drogu, hrůzou chtěl se na těle. Náprstek hned zabil pštrosa, lžička stačí na tele. Všichni hadi v celém

0: Posloucháte Country Radio, no a sportovní terminologii můžeme říct, že jsme po třetí čtvrtině. Právě tento víkend jsme se nechali inspirovat ostrovní, britskou, keltskou muzikou a těmito rytmy, které tak běžně ve vysílání neslyšíme, takže nás inspirovala Británie nejenom, ale vůbec celé ostrovy. A nejenom muzikou nás vlastně inspirovala Británie, ale ono totiž, když nevíme o čem, zkrátka, však to znáte sami, tak začneme mluvit o počasí. A pro britskou kulturu je opravdu typické časté konverzování právě o tomto tématu a vůbec to nevnímají nějak nepatřičně nebo povrchně nebo hloupě, ba naopak je to téma k hovoru velmi důležité. Ono díky golfskému proudu jsou zimy překvapivě mírné na britských ostrovech, ale celoroční počasí je extrémně proměnlivé a tam to někde vzniklo, že totiž každý den může být a je taky jinačí, takže proto ty debaty o počasí na britských ostrovech. Mimochodem, víte, kolik je britských ostrovů? Tak zahrnují přes 6000 ostrovů plných geologických unikátů, jedinečné historie a podobně, takže to možná už jsme mnozí ze školy, já teda určitě, úplně zapomněli, že přes 6000 ostrovů. Takže my budeme pokračovat zase v odpoledním programu. Samozřejmě na začátku každé hodiny vám vybíráme písničky, které jsou inspirovány právě touto hudební tematikou. Tak se můžete těšit i v odpoledním bloku.
1: Víkend ostrovního folku na Country Rádiu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je právě 11:30, pojďme na dopravu, máme tu několik dopravních nehod. Silnice 163 u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku, dopravní nehoda. Další nehoda je na silnici 1. třídy 16 u obce Jičín, tak je to de facto u toho mimoúrovňového křížení u Velké křižovatky. Nehoda je taky ve Vyškově v Palackého ulici, anebo v Českých Budějovicích ve Strakonické ulici. A taky v Praze v Malešické ulici počítejte s dopravní nehodou. Hlavní tahy bez problémů, respektive pozor tedy D7, tam jsou ještě patrné následky dopravní nehody na 19,5 kilometru ve směru na Prahu a D6 stejně tak po dopravní nehodě na 82. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Jinak by to mělo být bez komplikací, respektive je bez komplikací. Jezděte opatrně, šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Jsem starý Tom Šur z Pobřeží, pamětník slavných dob.

dobrodružství. Zažijete na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

Zdraví vás Lucie z kapely Epidemie a moc ráda bych vás pozvala do Děhylova u Ostravy na Country Fontánu, která proběhne v sobotu 20. června. Těšíme se na vás. Přijďte.

Na Country rádiu Jitka Vrbová, Řeka ví. No, písnička o řece vlastně se mi teď hodí, protože přišlo tady pár mailů, když jsem mluvil o plavbách našeho country parníku na začátku dnešního vysílání ráno. Zkrátka víte dobře, že na palubě lodi Král Jiří probíhá vždycky program. Letos je to od března do konce listopadu a často i několikrát týdně, respektive někdy i několikrát denně. Probíhají plavby, všechno je na našich stránkách countryradio.cz. No a ty maily byly ve smyslu, já jsem říkal, že mnohé plavby jsou vyprodané a tedy dotaz zní, nebo dotazy, které plavby vyprodané ještě nejsou. A opravdu ty nejbližší 20. května vyprodáno, Vojta Nedvěd na palubě, dál Honza Vančura vyprodáno a nejbližší plavby, které nejsou vyprodané, připadají, jak se koukám, ano, na srpen, tak ten je z poloviny vyprodaný. Září je taky polovina vyprodána, ale volná místa ještě jsou. Na Mirka Palečka, Honzu a Jindřišku Brožovi taky říjen není vyprodaný. Tam vystoupí třeba Tony Joch, Karel Macálka, Jindra Kejak a listopad ještě není vyprodaný a jinak vlastně po lístcích, jak se říká, je šlus, takže doporučuji podívat se na stránky Lístky zajistit, koupit, protože kromě muziky na palubě je to i s dalším programem doprovodným, to znamená s jídlem, pitím a podobně. Plavba trvá asi 3 hodiny, takže ten zážitek si myslím, že je opravdu slušný. Tak snad jsem odpověděl, že tedy to jde ještě zachránit samozřejmě a ještě nějaké lístky získat. Tady je Country Radio.

Tady je Country Radio a jak bude vypadat příští víkend, tak to snad už bude i počasí takové letní, protože téma teda rozhodně letní bude. Čeká nás víkend na osadě příští sobotu a neděli, to znamená ryze trampská, samozřejmě osadní muzika, kdy už bychom měli mít zbalený nějaký ten batoh a jít zkrátka někam na výlet. Takže to bude příští víkend taky siesta bude ve společnosti Texmanů. Dnešní siesta, podobně jako včera, tak ta bude Pavlu Bobkovi, tak se těšte na jeho hity, které včera nezazněly, tak dneska mezi 12. a 13. poslouchejte. No a v podstatě pokud někam vyrazíte dneska, mějte se moc hezky, udělejte si pěkný výlet, to vám přeje Tonda Bezrouk od mikrofonu. A pokud nevyrazíte nikam, tak taky dobře, protože kolegyně Jitka po 13. hodině dneska tady na vás přijde s další porcí ostrovního folku, když máme ten víkend v tomto duchu. No a do 12. hodiny ještě Věra Martinová a taky Jarek Nohavica, moc hezká písnička, Mám jizvu na rtu na Country Rádiu.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím a

při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

nartu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Tantry počasí.
1: A ještě se řekněme před 12. hodinou, jak bude zítra. Čeká nás oteplování, na východě bude ještě doznívající déšť. Zítra tedy polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Zítřejší teploty vyšší než dneska, 16 až 21, na východě a severovýchodě kolem 14, na horách kolem 10, a i v Beskydech bude teplej, kolem 7 stupňů, zítra bude vát, slabý vítr.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Už jenom pár měsíců si můžeme koupit křimické zelí. Pak Lobkovicové podnik nedaleko Plzně definitivně zavřou. Šlechtická rodina jako jediná v Evropě zachovávala tradiční postup, při kterém zelí kvasilo v modřínových kádích. Šlechtici založili zelárnu v Křimicích už v roce 1920. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy nebo ozonoterapie. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Nemělo by, ale stává se to. Bohužel i takoví lidé jsou mezi námi.
2: Až děsivý příběh prožil na Mělnicku 6letý pes, když zůstal v bytě několik dní sám, co se jeho majitelka odstěhovala a nechala ho tam na pospas osudu. Strážníci sice ženu vypátrali, slíbila, že si ho vyzvedne, ale pak zmizela, zrušila telefon a přestala se všemi komunikovat. Případ převzala policie a Monty si užívá pohodlí psího útulku. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: To byly nedělní zprávy. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Celá hodina s Pavlem Bob.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

vlastním zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je z vajec divoký.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Polední siesta. Celá hodina s Pavlem Bobkem. Country Radio.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

jenom vzduch chybný šem, do oplátku všem nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měli rád. Za všechno platí.

dost krutý žert trefil cíl. A bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

je. Ten déšť mu parku bodá.

0: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezký den. Je to skoro až neuvěřitelné, ale 42% dětí ve věku 6 měsíců až 5 let tráví u obrazovky mobilu nebo tabletu ve všední den více než hodinu a 18% přes 2 hodiny denně. Více než hodinu denně věnuje mobilu nebo tabletu 82% předškoláků. O2 proto spustila první celorepublikovou kampaň, kterou chce upozornit na význam bezpečí dětí v online světě a nabídnout rodičům konkrétní pomoc přímo v aplikaci. Přes aplikaci se tak snadno dostanou i k edukativním článkům, podcastům, desateru pro rodiče a třeba online vzdělávací hře. Svět, ve kterém si můžete sáhnout na kouzla, které známe z filmu nebo knih, míří do Prahy. Pozvánku pro fanoušky Harryho Pottera má Honza Navrátil.
2: Hezký den, kdo z vás doslova ujíždí na Harry Potterovi, tak si do kalendáře zapíše datum 6. srpna. Právě v tento den se totiž na výstavišti PVA Expo Praha Letňany otevře výstava Harry Potter The Exhibition. Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už přilákala více než 4 miliony návštěvníků a teď tak konečně zavítá do Prahy. Na výstavě se budeme moci zblízka podívat na autentické rekvizity a také originální kostýmy a můžeme i nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není pouze pozorovatelem, ale stává se pěkně součástí příběhu. Chybět tak nebudou ani učebny plné rekvizit a digitálních prvků. Zájemci si vyzkoušejí míchání lektvarů, přesazování mandragory anebo souboj s bubákem pomocí digitální hůlky. Máte rádi Harryho Pottera? Tak pokud ano, tak v srpnu určitě hurá do Letňan. Hezký den přeje Honza Navrátil.
1: Tolik víkendové zprávy. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli. Vlny moře bouří, větry dují,

harmonika tesnou píseň zpívá do přísvitu hvězd. Jak ta píseň zní, mnohý z nich to ví.

Dobré odpoledne, jak se máte, co děláte? Je neděle, 13 hodin 11 minut, zdraví vás Jitka za celé Country Radio. Stejně jako včera je před námi odpoledne, řekněme, do skoku, dá se i místy stepovat, protože i taková je muzika skotská, australská, anglická, co se týče tamnějšího folku, tedy lidové tvorby. Ale ostrovní muzika je taky pomalá, plná melancholie v podobě krásných balad, na ty taky dojde. A i u nás jsou kapely, které kouzlu těchto tónů propadly, třeba Asonance, nebo jiné, které dali

dohromady cover verze, třeba Zelenáči, kteří právě teď dohráli na Country Rádiu písničku S Bohem buď na věky Anglie, která je z CD písně S vůní eukalyptu, vyšlo v roce 1993, český text Karel Albert a celé CD je motivováno tedy australskými melodiemi. Valdemar Matuška má mimo jiné taky skoutskou lidovou z LP lidové písně z celého světa z roku 1971, třeba Loch Lomond, u nás naspíval taky i Vaby Daněk. A teď si dáme Válku růží, samozřejmě Anglie, LP Šlapej dál, 1985, Spiritual Quintet v hlavní roli, František Nedvěd. Hezkou neděli!

Víte, co má společného irská whisky, skotský kilt a anglická slanina? Budete se divit, ale výtečný hudební zážitek

neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pěkné nedělní odpoledne, příjemnou jízdu vám všem za volantem. Pokud se pohybujete na D56 směr Ostrava, Frýdek Místek, 42. kilometr, pozor, došlo tam k nehodě, je tam havarované vozidlo, naštěstí bez zranění. D4 Rakovice, 69. kilometr, tam stojí automobil pro poruchu, má mechanický problém, defekt pneumatiky a žádné palivo. Ty blbý, že? Takže zdravíme řidiče, ať to všechno dobře dopadne, hezké odpoledne.
2: Country Radio.
0: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
3: Jumbo jet v poli odlítá právě včas.
0: A taky Settlery.
4: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
0: A Brontosaury.
5: Velká psu prázdnou, Franky dlouhá, ostátek toulal se jen sám.
0: Babiho Daňka.

0: spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
1: No, hurá! Konečně jsem se dovolal.
2: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
2: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
3: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení. Westernové-městečko.cz
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, ještě dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, telefon se s námi.

0: Písnička Johnnyho Cashe na Country Radio v podání Home Free. Nevím, jestli jste si všimli, ale dobří muzikanti si všimli určitě. Nebyl tam žádný hudební doprovod, byla to a kapela Home Free, americká country kapela. No a teď zase k nám domů, do Ústí, nad Labem.
1: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
2: First National Bank.
1: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská je.

0: Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho šoféra.
1: Country Radio.

Nezmaři, úžasný Nezmaři s písničkou Jen pár dní. No a 17 hodin začínají úžasné písničky na přání. Dnes je neděle, je 17. května, svátek má Aneta, tak ji můžete popřát písničkou. Stačí objednat na SMS bráně, to dobře víte, 720 00 11 11, nebo pište na studio@contraradio.cz. Písničky na přání začínají v 17 hodin. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Country Radio.
1: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

nemusíme žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak uši chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit záskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstaly.

0: Country počasí.
1: Pokud se chystáte ven, je tam polojasno, výjimečně se vyskytnou přehánky, jinak na východě je zataženo, na Moravě ve Slezsku trvalejší déšť. Teploty 13 až 18, na severových východě 11, na horách kolem 7 a vane slabý západní vítr. V noci klesnou teploty na nulu a čekat můžete taky přízemní mrazíky. Zítra je pondělí, 18. května, má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách skoro jasno, odpoledne a večer přehánky, teploty 16 až 21, na východě kolem 14, na horách kolem 10, slabý vítr.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
0: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků, není snadné.
3: Nevím, kde se motel non-stop tenkrát vzal. Štěstí, že mě zastavil, vždyť já už málem spal.
0: Můj recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím country rádio.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček chystá podstup písničce ve čtvrtek 21. května od 19 hodin a 30 minut v Karlových Varech. Klub Paderewski. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny nebo třeba zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vás zve na úterý 19. května. Salon Zelenáčů začíná v 19 hodin a 30 minut. Věra Martinová a její hosté David Kourek a Tereza Homolová vystoupí ve středu 20. května od 20 hodin ve Velkém mlýně Folkové mlýnice, ulice u Českých Loděnic, Praha 8 Libeň. A chystá se také květnové setkání osad na Barče v pondělí 25. května od 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. O dalších akcích a koncertech se dozvíte na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Rok 2010, CD Království Keltů, Asonance na Country Radio. Pěkné odpoledne. Pokračuje víkend ostrovního folku, to znamená stejně jako včera odpoledne plné veselé muziky, ale takové táhlé, melancholické. Dá se i stepovat. No a to stepování, to mi nikdy nenechalo spát. Zkoušeli jste to někdy? Tak věřím, že řada z vás ano, na nějakém country bále nebo kdekoliv jinde, když se podíváte na takové taneční soubory, které opravdu umí, tak to je dokonalost sama. Člověku se ani nechce věřit, že to jsou lidé, kteří takhle přesně tančí, stepují. Step je tedy tanec. Tančí ho jak sólový tanečníci, tak skupiny. Tancuje se samozřejmě nohama převážně, zbytek těla vyvažuje rovnováhu. Někdy se přidá nějaká ozdoba, třeba tlesknutí, zadupání nebo výkřik nějaký. Takže rytmus se vydupává patama, špičkama. K tomu účelu se nosí speciální obuv, která má takové kovové plíšky. No tak jsem si říkala, že vám pustím teď Greenhorny, a sice Vazouna Billa, což je muzika inspirovaná Austrálií. No a potom bychom si mohli ten step zkusit.

0: velkých divočinek dost se najezdil. I pro pět liber rajtoval jsem vejka po dvoře. Však nic se ale nevyrovná týhle potvoře. Ať odpočívá s pánem bohem na dně potoka. Jo, zlatý kuň řek vazoun byl se slzou u oka. Jo, zlatý kuň řek vazoun byl se slzou u oka.
1: Písnička z doby tedy, kdy si zelenáči, nebo respektive Greenhorni museli říkat zelenáči. Na tomhle CDčku Oheň z dřívy eukalyptu mají australské písničky lidové, samozřejmě podle knížky překladu Karla Alberta. No a teď k té irské muzice, respektive k muzice, na kterou se dá stepovat. Step je

tedy druh tance, kdy tančí soloví tanečníci, ale i skupiny, musí mít nebo nemusí. Tak teď doma si jste nenašli, že jo, boty, speciální obuv s kovými plíšky, takže stačí nějaké obyčejné nebo i bosy. Step vznikal od poloviny 18. století v oblasti New Yorku, kde mezi sebou v tancích soutěžili irští, afričtí, skotští přistěhovalci. Koncem 19. století byl tanec znám pod názvem jazz dance. A vůbec step ovlivnil nový hudební žánr, jazz tedy. No a do dnešních dů se vlastně jazzová hudba jako nejvhodnější používá při stepování. Je možné stepovat i bez hudobního doprovodu, ale hlavně na tedy irskou ostrovní muziku. Tak, připraveni? Základem stepu jsou jednoduché kroky, pomalé, rychlé. Záleží tak, jaký máte smysl pro rytmus. Takže kdo chce, může zkusit a roztančit si odpoledne s country rádiem. Je tady Irish Rowers a potom bude ještě jedna pomalejší od kantorů. Tak ať se vám tanec daří. Dupeme. Pata špička, pata.

Skončila jsem na mateřský, pobírám teď rodičovství. Už mě nechtějí ani v Tesku, je na čase vydat desku.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, hlavně dobře dojeďte. Pozor na komunikaci číslo 38 v ulici Boleslavská v obci Vlkava. Je to okres Mladá Boleslav, došlo tam k nehodě. Na silnici stojí dvě havarovaná vozidla, na místo jede policie České republiky. D4, Chraštice, směr Praha, 59. kilometr, stojí tam vozidlo pro poruchu, má mechanický problém. Napajedla, 55. ulice Nádražní v obci Napajedla, okres Zlín, 3 havarovaná vozidla, probíhá vyšetřování nehody. Dobře, dojďte, šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbraně,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country
2: Rádio. Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl.
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Nohama stírám rosu na kolejích.
6: Ježišmarja, to je parádka.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
0: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
7: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Končí ten čas.

Roman Horký a jeho pozvánka na Country Fontánu do Prahy. Písnička Anděl. Mrkněte na www.countryradio.cz. Pokud ještě nemáte vstupenku, můžete zakoupit a vybrat si, jestli vstupenku chcete do Ostravy, do Brna, anebo do Prahy. Pro milovníky tramským tamtamu mám informaci, že v úterý 19. května bude hostem Kuby Václav Cílek a řeč mimo jiné bude o krásách posázaví přímo z kaňonu Zlaté řeky. Na kanál.

0: Country počasí.
1: V noci na zítřek mají být teploty kolem nuly, čekejte opět přízemní mrazíky. Zítra je pondělí 18. května, má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách skoro jasno, odpoledne a večer místy přehánky. Teploty 16 až 21, na východě a severovýchodě 14, na horách kolem 10 a povane slabý proměnlivý vítr.
2: Čekala jsi mě.

Hezkou neděli, začíná další hodina na Country Rádiu, 15 hodin 5 minut, to znamená, že se zase podíváme na ostrovy, máme víkend ostrovního folku, takže stejně jako včera je před námi odpoledný doskoku a dá se i stepovat, jak jsme si třeba vyzkoušeli minulou hodinu. Keltská hudba, tak to je muzika, která se vyvinula z lidových hudebních tradic keltského etnika, které žilo převážně v západní Evropě, jako je Skotsko, Irsko, Bretaň. Můžeme říct, že vlastně neexistuje něco jako pravá původní, úplně původní keltská hudba. I u nás začaly vznikat hudební skupiny, které hrají takzvanou keltskou hudbu, ale není to záležitost posledních 30-40 let. Keltská hudba, řekněme, je fenomén, který se prosadil na světové hudební scéně už v polovině 60. let minulého století. Pro někoho to je tradiční, hlavně irská hudba, pro někoho jsou to skotské dudy, pro někoho stepování. Keltská hudba jako taková vychází z tradiční hudby, tedy původních keltských oblastí, jako je třeba Wales, ostrov Man, Cornwall, Skotsko, Bretaň, Asturie. Asi nejznámějším představitelem keltské hudby je bezesporu hudba irská, skotská, taky australská, anglická. A u nás doma třeba skupina Paleta nebo taky Honza Nedvěd, Mlha nad kanálem.

Víte, co má společného irská whisky, skotský kilt a anglická slanina? Budete se divit, ale výtečný hudební zážitek.

Petr Ulrichovi na Country Radio, kdysi před léty. Hana a Petr dnes nemají svátek. Dnes se na mě z kalendáře usmívá Aneta. Tak milé Anetky, vaše jméno má hebrajský původ ve jméně Hanach, což znamená milostivá nebo milostiplná, vtipná a taky sebevědomá. Potom jazykovým procesem, takzvanou latinizací, jméno ztratilo na začátku to H. No a když se přejímalo jméno Anna z francouzštiny, tak vznikla samostatná forma právě vašeho jména s koncovkou eta, takže Aneta. Všechno nejlepší. No a vy všichni ostatní, kteří máte jiná krásná jména, můžete dnes nechat Anetkám zahrát v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin. SMS brána čeká 720 00 11 11. Country Radio.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, hlavně dobře dojeďte. Pozor na komunikaci číslo 55 v obci Břest, je to okres Kroměříž, tam došlo k nehodě. Dvě hovarovaná vozidla tvoří překážku na vozovce, je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Olomouc, ulice Dalimilova, nehoda, dvě havarovaná vozidla, naštěstí bez zranění. Vyžlovka, na silnici číslo 2 u obce Vyžlovka, okres Praha Východ, dvě havarovaná vozidla a probíhá vyšetřování nehody. Ještě jednou Olomouc, tramvaje. Až do 8. srpna je v Olomouci vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice. Linky číslo 1 a 7 jsou nahrazeny linkou s označením U. Náhradní autobusová doprava má označení X. A ještě Brno. Pro dnešek ještě stále platí pro neděli, tedy 17. května. Pro tramvaje je průjezdná ulice Benešova u zastávky Malinovského náměstí ve směru na ulici Cejl. Z důvodu výměny kolejnic nebude tedy ta ulice průjezdná. Tak tolik Brno, tramvaje. Hezké odpoledne.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
0: S námi nikdo nikdy není sám.
4: Každý, kdo patříš mezi nám, mlčel a hrál.
0: Velký nebo malý,
4: malý přítel z města M.
5: Kam tak spěcháš, trepe kamaráde, kam?
0: Tak pojďme to dát dohromady.
5: Když smím pár přátel mít.
0: Na Country Rádiu. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
6: Přátelé, kamarádi, podle kurzů sázkových kanceláří nepatří čeští hokejisté mezi favority na medaile z mistrovství světa. Šacují nás až na 6. místo.
7: No i tak s vámi v pondělí budeme probírat pátečně sobotní výsledky v hokeji a podíváme se na zoubek těm největším hokejovým fandům a taky si pustíme tu nejchytlavější gólovou znělku v současném hokeji.
6: Tak si nezapomeňte zapnout Country Radio už v pondělí v 6 ráno.
7: Vstávat s vámi budou Kačka s Vláďou.
6: Tak ahoj.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
4: Country.

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdej

karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku, peníze na

0: noc sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet
1: rychlejší... Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.

0: A Martinová na Kanthi Rádiu, rodeo jako svět. Tak jsem si říkala, rodeo je všude ve světě, kolem nás. Pěkné odpoledne, 15.50, dívala jsem se do kalendária a tam mě zaujala k dnešnímu datu třeba tato věc. V roce 1917, 17. května, vyšel manifest českých spisovatelů, který vyzýval české poslance Rakouské říšské rady, aby bojovali za právo sebeurčení českého národa.
1: Jednou večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zvedl a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bral jí to na stranu a sítí žil, že jaro nedělá.
1: Posloucháte Country Radio.

se dívám do očí. Ptáte se, proč jsem koutky zved, i když byl důvod, bych se chmuřil. Ačkoliv 10 bylo 5 a někdy jsem si bali užil.

0: Jari Cimrmana. Takže když se mě zeptali, proč dávno nezbalil jsem ranec, když jenom kousek dodáli, jsou lepší videa i žvanec. Tak jsem řekl, že jsem tu byl kluk a jinde, že jsme jenom hosti. No nedivte se prosím vás v takový krásný společnosti.
1: Country počasí.
2: V noci teploty na nule, přízemní mrazíky. Zítra je pondělí 18. května, má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách místy jasno, odpoledne večer místy přehánky všude. Teploty 16 až 21, na východě 14, na horách 10, slabý vítr na Moravě severní.
3: 33 let v klidu. To je 2 CD Suprafonu plné nejoblíbenějších hitů country rádia, které jste vybrali vy, naši milí posluchači. Greenhorni, Brontosauři Michal Tučný, Rangers, ale také Pokáč, Marian, Epidemie nebo Pavel Bobek, Hobous a řada dalších vás jistě potěší doma i na cestách. K dostání i v našem country obchůdku na www.countryradio.cz.
1: Country Radio.
4: Arizona, Arizona.

Krásné odpoledne, hezkou neděli, hraje vám Country Radio, máme víkend ostrovního folku. Jde tedy o lidovou muziku skotskou, australskou, anglickou, co se týče tedy tamnějšího původního folku, tedy lidové tvorby. I u nás jsou kapely, které kouzly těchto dnů propadly, no a tento víkend si hrajeme a nejenom je. Keltská kapela to je tedy muzika, která se vyvinula z lidových hudobních tradic keltského etnika, které žilo v západní Evropě, Skotsko, Wales, Irsko, Bretaň. Tak je to fenomén, který se prosadil už v polovině 60. let minulého století. Prvními, kdo přivedli irskou hudbu na světová pódia, tak to byla irská kapela The Dubliners, která prorazila do světových hitparád dokonce. Bylo to v roce 1967 písničkou Sedm propitých nocí, Seven Drunken Nights. V irské hudbě najdete několik typických nástrojů, co několik řadu. Třeba irské loketní dudy, různé irské píštěly, housle, irskou harfu, irský buben, tenorové banjo, akordeon, kytaru. Právě těmito nástroji je obsazena většina tradičních irských skupin. Tak velmi výrazná je skotská hudební scéna, velmi rozmanitá. Přestože se vlastně jedná o zemi, která má 5 milionů obyvatel, tak tato tradiční hudba je rozdělena dokonce do několika regionů a dost výrazných stylů. Mezi světovými válkami to s touto hudbou, konkrétně třeba bretaňskou, vypadalo hodně bledě, protože se vnímala tak nějak obecně, že je vhodná tak pro chudé, zaostalé, pro rolníky. No a k renesanci došlo tedy v těch 60. letech, kdy se formovala většina současných festivalů, no a kdy se tradiční hudba opět vrací. Takže ta semínka zasazená v 50. a 60. letech začala v letech 70. nést své ovoce. No a my teď na Country Radio pro vás máme směs irských hospodských písní.

0: byl. Bridget posílá políbení.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důvod, když život patří katům.

0: Posloucháte Country Rádio.
1: Jsou mužiky, které neumíme popsat, co život mohou protkat jako nit, kdy nechce se nám jako šáša hopsat, či jinak, co je hloupé, vyplnit. A postiženi dramatickou chvílí se krčíme jak dítě u plotu, když zůstáváme.

sna, tam někde v hlavě vzadu zasutý, a vrací se, když jarem vstoupí vesna, ze vzpomínek a dětství ukutý. Těch není moc, život je žitím cedí, jsou ti, co nezbude jim vůbec nic, co nemají fištron, málo nosi svědí, při trapnosti je nepoleje víc. Jako dítě, jako láska, jako obrázek, co štěstí vybaví,

0: psat, co určí, proč jsme právě takoví, že někdy z rána neumíme dospat, to jak jsme touhou po životě hladoví a na zápraží sedíme, když svítá, to všední den je rázem nedělí. A když pak z pampelišek chmíří vzduchem lítá, cítíme v zádech šustit křídla andělí.
1: Soumžiky, Jaroslav Samson Lenk na Country Rádiu. A jestli vám připadalo, že ta písnička je napsaná a zpívaná opravdu srdcem, tak je z CD, které se jmenuje Srdcem. 16.28, tak nám krásně plyne odpoledne s Country Rádiem. Teď v neděli. Za chvilinku se podívám na dopravu, protože i v rádiu nás, respektive v autě nás posloucháte, tedy Country Radio. V 17 hodin písničky na přání a v 18 hodin už tady bude Miloš a Bonanza.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, v první řadě dobře dojeďte, na vaší cestě tam, nebo už zpátky. Pozor na komunikaci číslo 55 v obci Břest, okres Kroměříž, stojí tam dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce, je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Ulice Dalimilova, Olomouc, dvě havarovaná vozidla, dvě bez zranění, naštěstí. Vyžlovka, komunikace číslo 2, je to okres Praha Východ, dvě havarovaná vozidla, naštěstí bez zranění.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí brou.
0: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě. Konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
3: Moon and all your splendor, no only my heart.
0: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u šríně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Polední menu Country Rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
5: To hurá! Konečně jsem se dovolal.
6: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country Rádia.
7: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country Rádiu.
8: Partnerem je Westernové městečko Boskovice. Co takhle vyměnit město za pravý divoký západ? Čekají vás nevšední zážitky v kulisách živoucího Westernového městečka a také velkolepá představení westernové-městečko.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
9: Country Radio.

0: si ležet zasněný. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: A to se Jiří Suchý trefil, ano, je neděle, máme dost času. Jeden z největších hitů 60. let, Pramínek vlasů. O té písničce Jiří Suchý se ho časově vyprávěl, že ji napsal na koupališti, na plovárně a určitě nesmí chybět na country rádiu ani na žádném výběrovém albu hitů právě Jiřího Suchého.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov. Petr mě všechna patří jiným, prosím proměň, jestli mi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Country počasí.
1: V noci by měly být přízemní mrazíky, teploty kolem nuly. Zítra je pondělí 18. května, čekejte polojasno až oblačno. V Čechách ráno skoro jasno, odpoledne a večer všude přehánky, místy. Teploty 16 až 21, na východě kolem 14, na horách kolem 10 a povane slabý proměnlivý vítr na Moravě a ve Slezsku severní.
2: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne a vítejte. Všechno nejlepší všem Anetkám, které mají dnes svátek, a také vám všem, kteří máte narozeniny. To znamená, že jste se narodili 17. května. Hlavně hodně zdraví, dobrou náladu. Dobře spěte, dobře jeste, dobře se bavte. Vítejte v písničkách na přání. To je pořad, který si svými objednávkami tvoříte sami. Zdraví vás Jitka. No a jdeme na to. První písnička je pro jednu nejlepší maminku a babičku, která slaví 60. Milá Marcelko, takhle začíná krásný mail, který přišel do Country Rádia. Milá Marcelko, naše mamčo, a jak by řekli kluci, nejlepší babičko, k tvým krásným 60. narozeninám ti přejeme pevné zdraví, štěstí, spoustu lásky a rodinné pohody. Ať máš na tváři stále úsměv a ještě větší, když nám vaříš svoje dobroty. V srdci radost z každého dne, i když zrovna bude pršet, ať si užíváš další úžasná léta, která tě čekají naplno, protože 60, to je teprve začátek té hezčí části života, kde se člověk už za ničím nemusí hnát, ale stačí se mu dívat a všemu se smát. Děkujeme ti za tvoji péči, o to, jak se o nás staráš, jak ti na nás všech moc záleží, za tvou podporu v nesnázích a lásku, kterou nám dáváš, a taky nekonečnou trpělivost, kterou s námi všemi máš. Jsme rádi, že tě máme. S láskou, tvůj manžel Milan, synové Milda a Luky a vnoučci Kubíček a Lukášek. Všechno nejlepší.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, tady jsou písničky na přání. Kdo pak se dovolal? Vítejte.
2: No, Jindra z Libiše, Jitulko.
1: Ahoj.
2: Hezké odpoledne tobě i celému Country Rádiu.
1: Děkujeme.
2: Můžu poprosit o písničku pro všechny moje sousedy, pro tebe, pro Libora, pro Ivana, pro Radka, na zahradě číslo 8 v Neratovicích. A moc, moc rád vás všechny zdravím a poslouchám. Vyber mi něco, co se líbí tobě. Třeba tymián, nebo já nevím, já miluju teda bednu od whisky.
1: Tak už tady mám dva typy, něco z toho pustím, intro, jo? Zdravím sousedy, všechny kamarády, zase někdy zavolej. Ahoj.
2: Díky moc. Ahojky.
1: Ahoj.

Dobré odpoledne, posloucháte písničky na přání na Country Rádiu. Zahrajte prosím pro Markétku Exotickou. Zřejmě měla datum narození 29. února. Tak zahrajte nějakou hezkou písničku, zdraví Roman. Dobře, tak pro Markétku Exotickou anebo Exotickou písničku. Markétko, zdravím, něco vyberu. Milé Country Rádio, píše Míla z Brna, ahoj Jitko, zahraj prosím tě písničku pro Frantu Šťastnu, Chlap, co tady chybí. Tak pokud mohu, stejně jako včera, bych chtěla dodat, že vzpomínek na Frantu chodí od vás hodně, vzpomínáme pořád, tak teď vzpomeňme v písničkách na přání prostřednictvím písničky od paní Míly.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne. Dopravní omezení hlásí Praha D11. Je to první kilometr až kilometr 200 ve směru na Prahu. Stojí tam v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo, čeká na odtah. Je tam také označené asistované nebo asistenční vozidlo. D10 Svémyslice, kilometr 7, směr Praha, stojí tam porouchané vozidlo, zdržíte se tam, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 19. května pro vás budeme s Václavem Cílkem vysílat přímo z kaňonu Zlaté řeky. A téma? Všechny krásy posázaví.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

Posloucháte písničky na přání, prosím, milé Kanty Radio, pro dobrou náladu všem potřebu zahrát Poslední vagón s kapelou Nový Rovnák, nebo Raunák, děkuju Pedro. Prosím o zahrání písničky, až zastaví náš vůz pro naši maminečku Petrušku.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: A teď zase písnička na telefonické objednání. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: No, dovolal se Karlík.
1: Ahoj, Karle.
2: Ahoj, Jitko. Ahoj všetci.
1: Co dáme?
2: No, já bych chtěl Zdivočelej kraj od Karabiny, kdyby to šlo.
1: Hledám, nacházím, připravuju, za chvilku hraju.
2: Děkuju moc, měj se, ahoj.
1: Hezké odpoledne, ahoj Karle, díky za zavolání. No a co potom? Trutnováci zasílají pozdrav do Country Rádia a moc bychom poprosili zahrát Dolly Parton, písničku Jolene, pro nás, pro všechny, kteří jsme si užili bezva víkend a moc děkujeme. Za chvilinku písnička, dobrý den, milé Country Rádio, zahrajte prosím Rajdu Copatou, všem Anetám k dnešnímu svátku a taky všem, co mají narozeniny, tedy i mému tátovi, výbornému řezníkovi, panu Mirkovi z Humpolce. S přáním všeho nejlepšího a dosti štěstí a pevného zdraví. Děkuju za zahrání, syn Mirek.

A ještě počasí, jak bude zítra, tady v pondělí 18. května. V noci čekejte teploty kolem nuly, dokonce místy přízemní mrazíky. Zítra je pondělí 18. května, má být polojasno až oblačno, ráno v Čechách skoro jasno, odpoledne a večer místy přehánky. Teploty 16 až 21, na východě kolem 14, na horách kolem 10. Povane slabý, proměnlivý a na mravě severní vítr. Tolik počasí a tolik dnešní písničky na přání. Loučí se Jitka, děkuji za pozornost, za hezké odpoledne s vámi. No a teď už Miloš a Bonanza. Hezký večer. Ahoj.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je Bonanza, nedělní písničková minihit paráda country rádia. Dneska super Bonanza, 4 vítězové 4 základních kol, jinak všechno je stejné, to znamená po odvysílání 4 písniček hlasujete telefonicky nebo SMS-kami a vítězná píseň zazní před 19. hodinou. Jedna z těch písní tedy dokáže zvítězit dvakrát, která to bude, to už nechám na vás. Tak, máme tady startovní dráhu číslo 1, to byl folk. Holky tonk, děti jsou taky lidi.

Startovní dráha číslo 3 a skupina BPT, mylně jsem uvedl, že to byla tramská bonanza, byla to bonanza první pětice soutěžících o titul Talent Country Rádia, ale s jinými písničkami. Z druhé pětice těchto soutěžících si nejlépe vedl minulý týden Prospekt Statečná srdce a proto je na čtvrté startovní dráze.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Říkáte si, co to doma máme?
2: Tak tu máme ještě rekapitulaci. Holky tam, děti jsou taky lidi.
3: Hej, kámo, vykládej můj trak, ať můžu ráno zasedat.
2: Tohle je dvojka, bílý tesák, můj trak.
1: Tyhle šíny dovedou, to já...
2: Trojka VPT šíny.
4: Jak přízraky táhnou spálenou zemí.
2: A konečně čtyřka, prospekt Statečná srdce.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak jsem se podíval na naše webové stránky, jak jste hlasovali o písničkách z minulého týdne. Vyhrála to úplně stejně jako ve vysílání skupina Prospekt, proto je dneska také na čtvrté startovní dráze. Není tedy co hrát z webu a vy dál hlasujte pro aktuální čtverici.

0: Country rádiem na cestách.
1: A jsou tu poslední dnešní dopravní informace, pokud jedete ve směru od Brna, respektive dokonce už od Vyškova po D1, pak vás potká několik kolon. Ta první začíná u odbočky na Slavkov a je to kolona kvůli nehodě u Rohlenky. Potom velmi pomalu projedete přes Brno po D1 a čekají vás další dvě kolony. První kolona u Ostředku a druhá kolona potom u Chocerad. Ta se táhne až ke Šmejkalce. Počítejte také s velmi silným provozem na jižní spojce, a to v obou směrech, jak Klanu, tak i k Barandovskému mostu. A ještě 35. Liberec Turnov u Hodkovice pracuje na vozovce v obou směrech, se jezdí jedním pruhem a jsou tam také kolony zhruba na 10 až 15 minut. Další doprava zítra po ránu, do té doby šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Vstávat a cvičit, a nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Přátelé, kamarádi, podle kurzu sázkových kanceláří nepatří čeští hokejisté mezi favority na medaile z mistrovství světa. Šacují nás až na 6. místo.
4: No i tak s vámi v pondělí budeme probírat pátečně sobotní výsledky v hokeji a podíváme se na zoubek těm největším hokejovým fandům a taky si pustíme tu nejchytlavější gólovou znělku v současném hokeji.
3: Tak si nezapomeňte zapnout Country Rádio už v pondělí v 6 ráno.
4: Vstávat s vámi budou Kačka s Vláďou.
3: Tak ahoj. Country Radio.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
5: Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. Potom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí, na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední a velmi dobře vím, když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: Trojka VPT Šíny.
1: Jak přízraky táhnou spálenou zemí.
0: A čtyřka Prospekt, Statečná srdce.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je dohlasováno, je rozhodnuto, vítězná písnička zazní za chviličku, bude znít také ve vysílání buď to Vítka Pěkného nebo Petra Kocmana příští týden. Pro čtveřici budete moci opět hlasovat na našem webu. Tak byl to velký boj dvou písniček, už jsem skoro byl připraven na tu jednu, ale v poslední chvíli ta druhá docela zabodovala, ale to tak je v pořádku. Takže uvidíme, jak to dopadne na webových stránkách. Ještě nesmí zapomenout na jméno. Tentokrát to bude Milada. Milado, gratuluji a pošlete celou adresu na naši SMS-kovou bránu. Netelefonujte ji, ale pošlete ji. A teď už zbývá zahrát vítěznou písničku a poděkovat těm, kteří hlasovali, typovali, telefonovali, soutěžili. Vítězná písnička Holky Tonk. Děti jsou taky lidi.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

Ahoj kamarádi, tady je zde Zdenáš Řešťál celý z Nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé pořadu Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem. Dobrý den. Dobrý den u pořadu, který věnujeme trvalým hrozbám našeho, pro naše zdraví a zároveň nadějím, které nám poskytuje lékařská péče a s ní pochopitelně nám to poskytuje i úsilí lékařů. Dnešní díl budeme věnovat aktuálnímu nebezpečí. Nebezpečí v podobě jisté fáze epidemie hepatitidy A. A proto je mým dnešním hostem významný expert oboru infekčních chorob, přednosta kliniky infekčních nemocí, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice profesor doktor Michal Holub, PhD, kterého tímto zdravím, obvyklým zdravíčko, doktore.
2: Já děkuju za pozvání, zdravím posluchače a ještě jednou děkuju za pozvání do Country Rádia.
1: Přízvisko má nemoc špinavých rukou. Toto přízvisko virové hepatitidy, respektive žloutenky typu A, naznačuje docela znatelně už i způsob či příčinu jejího přenosu. Mohou být ale i jiné formy šíření epidemie a které jsou ty hlavní?
2: To je velmi taková pěkná otázka. My tohleto učíme už studenty lékařské fakulty, takže ta žloutenka typu A je příkladem takzvaně kontaktně přenosné infekce. Kontaktem, to jsou ty špinavé
1: čili
2: ruce.
1: Čili nikoli vzduchem?
2: Nikoli vzduchem. Když jsme u těch vzduchem přenosných infekcí, tak z těch běžných, třeba vzduchem přenosná infekce jsou spalničky, vzduchem přenosná infekce z těch úplně nejběžnějších jsou vlastně plané neštovice. Mm-hmm. To jsou ale hodně infekční choroby, protože oni se přenáší na velkou dálku. To plné z toho, že jsou vzduchem přenosné.
1: A tady v případě té hepatitidy?
2: To je opravdu ten kontakt. To znamená, když se od někoho třeba, já nevím, řekněme třeba i 30-40 cm a nedotýkáte se ho, tak nedochází k přenosu. Ale jiná věc je, když se dotknete třeba kontaminovaného povrchu a pak si ruce neumijete, tak k tomu přenosu může dojít.
1: Čili může tam být jakési zprostředkování jinou věcí, jiným předmětem, něčím fyzickým, čeho se ty potvory dotknuly.
2: To jste řekl úplně přesně, to u zkoušky by bylo za jedničku. Velmi, velmi pěkně jste to charakterizoval.
1: Jaký je její výskyt, je-li to tedy, já se vrátím k tomu takovému trošičku velmi zjednodušenému přízvisku nemoc špinavých rukou, to by naznačovalo, že nemusí její šíření a její výskyt být všude stejně silný. Jaký je její výskyt v tom světovém měřítku v porovnání se situací u nás?
2: Tak v tom světovém

0: Tak tam jsme se teď dostali do editoriálu, jako Česká republika, což není úplně pozitivní.
1: Jaké příznaky by mě zajímalo a symptomy toho VHA, tedy virová hepatitida A, můžeme nalézt? A jsou jiné u dětí a u dospělých? Znamená, kdy říct pozor, něco se stalo?
0: No víte, ten problém s tou žlutenkou typu A je v tom, že jeden z 10 pacientů má příznaky. A u těch dětí je to ještě méně. Takže to je ten problém epidemiologický, protože vlastně toto bezpříznakové šíření nebo ty příznaky jsou opravdu malé. Tím se třeba to liší od žlutenky typu B, kde ty příznaky má 80% pacientů.
1: No dobře, a kde jen dodatek ještě před přerušením našeho rozhovoru na chviličku. Kdy tedy poznám, že jsem nemocný?
0: Tak u těch nemocných...
1: Když říkáte, že nemám příznaky, ale pro asi okolní svět, nebo i sám na sobě to nepoznám?
0: Víte co, to je... Ten nemocný pacient, ten má tu žloutenku, je žlutý. My jsme zjistili někdy třeba v roce 2008, co se nepsalo úplně v učebnicích, že mají třeba chřipce podobné příznaky. To byla taková, já jsem už zažil jednu takovou menší epidemii tady v Praze. A to jsou ti nemocní. Ale pak z toho pohledu té epidemiologie jsou nebezpečnější ty bezpříznakoví. To znamená, oni jsou infikovaní a mají buď minimální příznaky, anebo dokonce žádné. V medicíně se používá termín oligosymptomatický, že má malý jeden příznak, anebo asymptomatický, že je bezpříznakový.
1: Vrátíme se k tomu za chviličku. Tady je zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem a dnes také s profesorem doktorem Michalem Holubem, PhD, respektovaným odborníkem na infekční choroby a přednostou kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Já se zeptám ještě jednou, díky mé neznalosti. Jsou tedy ti, kteří nemají příznaky, jsou ti, kteří mají příznaky. Obě tyto množiny pacientů vlastně zasažených jsou nemocné. Jak poznají ti, kteří nemají příznaky, že jsou nemocní?
2: No to je otázka.
1: Na sobě.
2: Na sobě to nepoznají, ale oni třeba byli v kontaktu. To jsou ty rodinné kontakty, které teda má sledovat hygienická služba, případně očkovat, případně prostě chodí na předepsané kontroly v době, kdy jsou v inkubační době, tak chodí vlastně na kontroly třeba k dětskému lékaři nebo praktickému lékaři, kde se v průběhu vlastně té inkubační doby, což je 15 až 50 dnů od kontaktu, kontrolují jaterní testy. Takže oni třeba můžou mít zvýšené jaterní testy, ale na sobě to nemusí vůbec poznat.
1: No dobře, a v čem tedy je tato nemoc nebezpečná? Možná dokonce má určitou mortalitu, ne?
2: Je nebezpečná pro osoby s chronickým onemocněním jater, jako je třeba cirhóza.
1: Ano.
2: A my vždycky u těchto osob doporučujeme očkování. Nicméně víte, co to je skupina třeba bezdomovců, kteří tu péči nevyhledávají a nebo ji nemají ani bohužel hrazenou.
1: A to znamená, pořád na vás budu v tomto smyslu útočit, že člověk může žít se žloutenkou celý život a nic se mu nestane? Nemá žádné potíže? Ten, co nemá příznaky?
2: Tak ten, co nemá příznaky, je vlastně nosič té infekce,
1: jasně.
2: Bezpříznakový nosič a po nějaké době to nosičství vymizí a i ty třeba malé příznaky také vymizí. Takže to může projít úplně němně a on něj nevěděl, že byl infikován a že to prodělal.
1: A nezanechá to žádné následky na jeho zdraví?
2: Ta žloutenka typu A, ne.
1: To jsem blázen. Co je zač? Takzvaná anikterická forma. A jaký je její průběh?
2: No ta anikterická forma je forma, kdy ten člověk nemá žloutenku. Takže vlastně vůbec nemusí se poznat, že má tu virovou žloutenku typu A. Ikterus je vlastně znamená, nebo česky by se přeložili žloutenka. Může mít drobné příznaky, třeba nějaké bolesti kloubu, svalu, zvýšená únava, zvýšená únavnost, v těch těžších případech třeba chřipce podobné onemocnění. Tak to je ta anikterická forma. Víte, ono to jde od toho, že asymptomatický nosič, bezpříznakový nosič, pak může mít vyšší jaterní testy, žádné potíže, pak může mít nějaké potíže, drobné, které jsou ale necharakteristické a ten jeden z deseti má ten typický charakteristický průběh.
1: To znamená, postup zjištění je takový, přijde pacient a řekne, pane doktore, je mi nějak šoufl. A krev je to?
2: Je to krev, no. My vyšetříme jaterní testy, my většinou děláme takový panel těch vyšetření a mimo jiné tam jsou jaterní testy, no a vzhledem k tomu, že teď probíhá ta epidemie a vyšší jaterní testy, tak doplníme protilátky proti viru žloutenky typu A.
1: A teď, kdy začíná, má to svá období, jste řekl, kdy začíná období nakažlivosti, co je to vnímavost? A co je imunita, víme, ale kdy začneme být imunní?
2: No tak ta nakažlivost začíná, když jsem ten jednoho pacienta z deseti, který má ten klasický průběh, tak ta nakažlivost začíná před objevením se příznaků pár dní, což je právě to epidemiologicky problematické, protože člověk to přenáší, že jo, nic mu není. A potom přetrvává 10 až 14 dnů a pak už přestává být nakažlivý.
1: Aha. A těch 10 až 14 mezi tím, to je ta vnímavost?
2: Ne.
1: To je u těch, kteří nejsou nakaženi ještě, ne?
2: Těch 10 až
1: Co
2: 14
1: je ta vnímavost?
2: Vnímavost je úplně jiná otázka.
1: Ano?
2: Vnímavost je, že tu infekci můžeme dostat. To je vnímavost.
1: Tak.
2: To znamená, nejsem očkován, nebo jsem to nikdy v životě neprodělal.
1: Hraje v tom roli v té vnímavosti i asi jo, si myslím, určité oslabení imunitního systému,
2: ne? Ne, tady ne. Víte, tady je to tak, že ta žloutenka typu A v našich krajích kolovala úplně běžně, takže třeba, když to jsou osoby starší 60-70 let, tak se zhruba říká, že 60-70% to někdy prodělalo, právě v té bezpříznakové asymptomatické formě třeba. Ani o tom nevědí, ale mají ty protilátky. A nebo teď se očkuje, takže ti očkovaní také nejsou vnímaví. Ta ochrana tím očkováním nastupuje zhruba 10 dní po podání vakcíny. A musím podotknout, že ta vakcína je vynikající.
1: Já záměrně položím velmi hloupou otázku, respektive až provokativní, proč se tedy hepatitidou A tolik zabýváme, když vlastně nic nespůsobuje?
2: No, za prvé, žádná otázka není hloupá, tahle je dobře provokativní. Zabýváme se s ní proto, protože zvyšuje nemocnost a když si představíme třeba poslední velkou epidemii v naší zemi, tak to bylo vlastně v Československu v roce 1989 30 tisíc klinicky projevených nákaz.
1: To byly ty jehody?
2: To byly ty jehody, no. A na těch 30 tisíc...
1: Přibližme, co byly jehody?
2: Ty jehody byly tuším z Polska a byly hnojené lidskými výkaly a ten virus se vylučuje vlastně stolicí, takže proto byly infikovány a 30 tisíc nemocných je strašně moc. A teď, když jsme si řekli, že na jednoho nemocného je zhruba těch 10, těch 9 třeba bezpříznakových, tak si vemte v té době tu promořenost.
1: Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem, profesor doktor Michal Holub, expert na infekční choroby a přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice. To je dnešní Zdravíčko, doktore.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Vzhledem k tomu všemu, co jsme si do této chvíle, pane profesore, řekli, tak každá nemoc, mimo svých příčin, průběhů a tak dále, inkubace, je u ní pojem možná ten nejzákladnější. Prevence. U té bych se teďko rád zastavil, jaká jsou preventivní opatření, jednak společenská a jednak samozřejmě každý za své zdraví ručíme si sami, to znamená i domácí. V různých oblastech té, co všecko musíme udělat a co všecko musí udělat společnost permanentně, aby tato potvora neřádila.
2: Tak, ty jste mě trošku zacílil, protože zase byla ta otázka bude hodně široká.
1: Když tak si ji necháme na další vstup, máme teď prostor, jako, takže nebojte se ničeho.
2: Ta žloutenka typu A, tak určitě k té prevenci patří povědomí. To znamená dostatek informací, tam je zásadní mytí rukou. Mytí rukou a já vám řeknu nějaký modelový příklad. Jo? Tak jedete v metru, chytíte se madla, potom si koupíte hamburger, ruce si předtím neumyjete, jste vnímaví, to znamená, nikdy jste to neprodělal, nejste očkován a někdo před váma stál, kdo byl předtím na toaletě, taky si neumyl ruce, chytnul jsem na stejném místě toho madla. A tohle jsou běžné situace, nemusí to být madlo v metru, může to být tyč tramvaji. Jo, takže městská hromadná doprava je docela riziková.
1: Nemohu se udržet. Mí přátelé z Brna mě nedávno prozradili, že mají pro šaliny a podobné prostředky hromadné dopravy městské nový výraz, mastná tyč. Já si myslím, že to přesně odpovídá tomu, co jste zrovna teďko vyprávěl. A doma? A v exotickém prostředí?
2: No, doma tak...
1: Platí vlastně to tež.
2: Platí vlastně to tež, no. Mít si ruce po toaletě, možná i dezinfikovat sedátko, a upřímně, kdo to dělá?
1: No jasně.
2: Kdo to dělá? Já jsem teď četl rozhovor s profesorem Primulou, mě by teda zajímalo ty rady jako knížecí, jestli opravdu dodržuje, no.
1: Profesor Primula, no, dobře. On pro mě je taky trošku jak ta žloutenka.
2: No pro mě taky.
1: Co v exotickém prostředí?
2: V exotickém prostředí očkovat. Před cestou očkovat, no.
1: Tam se těžko vyhneme riziku, že jo?
2: Přesně tak.
1: Tam to číhá všude.
2: Země s nižším hrubým domácím produktem, když to řekneme nějak sofistikovaně, a Indie to třeba klasickým příkladem, prostě očkovat.
1: Jaký je rozdíl, pane profesore, mezi nespecifickou a specifickou prevencí, když už jsme u té prevence?
2: Ježiš, to jste mě zaskočil. Tak zkuste to nějak blíž specifikovat.
1: No já nevím, já jsem na tyhle výrazy narazil v materiálech, který jsem si pročítal, a tam psali o nespecifické a specifické prevenci.
2: Tak já budu trošku vařit z vody. No jasně. No, tak ta nespecifická prevence asi bude přesně tohleto mytí rukou a to, co bychom dodržování zásad hygieny. Ta specifická, to bude to očkování. Případně hygienici tomu říkají depistáž, to znamená vyhledávání těch kontaktů, třeba těch rodinných kontaktů.
1: Očkování, jedna z nejzásadnějších asi ochran proti tomu výskytu. Je jedno jediné, jak si svým způsobem plošné pro všechny věkové skupiny, pro oba gendry, já zůstanu u dvou. nebo jsou ty verze, varianty, formy toho očkování různé?
2: Pro děti je nižší dávka, pro dospělé je standardní dávka. To očkování je výborné.
1: Ale ten materiál je stejný.
2: Ten materiál je stejný, no. A je výborné, protože víte, když jste přeočkován do toho roku, po té první dávce, tak máte doživotní ochranu. A ty reakce, opravdu tohle očkování dělá minimální.
1: Či tam se nemusí dělat žádná rekonstrukce toho
2: očkování?
1: Ne, dá
2: se první dávka, jak jsem říkal, ta ochrana nastupí asi za 10-14 dní po první dávce a pak se dělá přeočkování asi do roka a tím pádem ale doživotní ochrana. Řada třeba dětí v Praze tohle absolvovala po povodních. Takže já to mám i osobní zkušenost, dvě z mých tří dětí, které v té době už byly na světě, to takhle přesně měly.
1: Stručný dotaz, který mě napadá teď a nesouvisí úplně přesně jenom s dnešním tématem. Já si pamatuju v mém hlubokém a hluboce vzdáleném dětství, jako by těch očkování bylo mnohem víc, než je dneska. Je to možné, že je to můj dojem, že můj dojem je správný? Bylo to v tom případě třeba jaksi větší přísností nebo větší povinností být očkován, nebo ne, tlakem?
2: Ne, víte co, to je subjektivní dojem, protože dneska těch očkování je víc, ale jsou kombinovaná v jedné dávce, při jednom podání. Takže třeba děti dneska dostávají takzvanou hexavakcínu, což je vlastně 6 typů očkování při jedné injekci.
1: Říká profesor dr. Michal Holub, PhD, přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v dnešním pořadu Country Rádia v pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty zbyla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen přibyli ti vrát.

to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Zůstaňme ještě chvíli, pane profesore, u očkování. Kdy začíná působit? To znamená, přicházím na očkování, patřím mezi ohrožené, dostanu injekci, jsem venku ze hry?
2: 10 dní.
1: Po deseti dnech.
2: Dostatečná ochrana. Působit.
1: Mnozí lidé, znám takové také, nepovažují své zdraví tak úplně za to nejcennější. Mají pocit, že cennější jsou bankovky. Je hrazeno očkování státem?
2: Protižloutence typu A jenom v případě těch kontaktů, jinak teda hrazeno není státem, no, ale pojišťovny dávají příplatek, máte vlastně třeba všeobecné zdravotní pojišťovny každý rok nárok na příplatek tuším 1000 korun, což ta vakcína pak je už jenom asi o 2 nebo o 300 korun víc.
1: Pojďme se vrátit skoro ani ne na začátek dnešního rozhovoru, ale shrnout to do jakéhosi součtu. Jak tedy probíhá epidemiologické vyšetření nebo šetření a co zahrnují ta první následná protiopatření?
2: No, tak já vám řeknu takový modelový příklad. Tak v rodině se vyskytne žloutenka typu A a teď vlastně ta hygienická služba teda kontaktuje ty rodinné příslušníky, kde je to největší riziko vlastně, protože sdílí třeba toaletu, že jo. Ti pak chodí na ty pravidelné kontroly ke svému praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost a optimálně je, když dostanou vakcínu. Tak se to dělávalo.
1: A tím by měli být
2: ochráněni. Okay. Ta vakcína se dá dát, takový krásný modelový příklad je jedné studie, kterou dělali ve střední Asii, ale dělala to velmi dobrá americká univerzita a oni sledovali, jako dokdy ta vakcína ochrání, když máte ten kontakt. A to bylo směřováno na ty navrátilce třeba z tropu, kteří si přivezli žloutenku typu A. Takže ta vakcína, i když se dá v inkubační době, i když jste nakažený, tak oni prokázali, že je bezpečná.
1: Ještě se k tomu nevrátím. Ještě jeden dodatek k tomu. Pobyt v exotickém prostředí. Ta nákaza je dílem okamžiku nebo tam musím být delší dobu?
2: No, na tohle nejsem úplně odborník, ale selským rozumem...
1: Víte, kam mířím? Stačí, že se dotknu nějakého místa a už to mám, nebo to činí... nebezpečnějším celé to prostředí, které je víc nasyceno asi tím virem. Možná, že to je jenom tím, že teda je větší riziko.
2: Ne, čím díl tam jste, tak tím je větší riziko a čím ta země je chudší, čím jsou tam horší hygienické podmínky, tím to riziko je vyšší. No. A když máte smůlu, tak stačí jeden dotek tady v Praze, máte žloutenku typu A.
1: Na závěr, poslední otázka. Platí to, co jsme si řekli teď o tom, o těch protiopatřeních, o těch vyšetřeních. Jsou to klíčová opatření i pro neočkované a takzvaně vnímavé kontakty?
2: Jsou zásadní. Pro tyhle jsou zásadní.
1: Mm-hmm. To znamená, já jenom zopakuji, že ty vnímaví, že jsou to, jak jste řekl, osoby, které v minulosti onemocnění prokazatelně neprodělali
2: a nebo nebyly očkovány.
1: Takže, kdybychom to měli shrnout, očkování, jistota.
2: Přesně tak.
1: A to byla poslední slova a poslední varování mého dnešního hosta v pořadu Country Rádia, v pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Vertlíkem, kde byl hostem expert na obor infekčních chorob. Přednosta kliniky infekčních nemocí první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ústřední vojenské nemocnice profesor doktor Michal Holub, PhD. Mějte se pěkně, přátelé, já vám děkuji, pane profesore, za návštěvu a těším se zase na shledanou.
2: Já děkuji za pozvání do Country Rádia, které velmi rád poslouchám a velmi ctí. Děkuji.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák, třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš, vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, když Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček chystá poctu písničce. Ve čtvrtek 21. května od 19 hodin a 30 minut v Karlových Varech. Klub Paderewski. Uslyšíte Palečkoviny, Ješkárny nebo třeba zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta. Dostane se také na novinky. Restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 vás zve na úterý 19. května. Salon Zelenáčů začíná v 19 hodin a 30 minut. Věra Martinová a její hosté David Kourek a Tereza Homolová vystoupí ve středu 20. května od 20 hodin ve Velkém mlýně Folkové mlýnice, ulice u Českých Loděnic, Praha 8 Libeň. A chystá se také květnové setkání osad na Barče v pondělí 25. května od 19 hodin. Praha Strašnice, kulturní dům barikádníků. Hrají nové struny Štěpán Rak a Satisfakce. O dalších akcích a koncertech se dozvíte na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.

Začíná se nedělní folkový večer, dobrý poslech a dobrou pohodu. Následujících 180 folkových minut vám přeje Miloš Keller. První hodinka je jako tradičně tematická a po zahřívacím kole, které obstarali Blondýna a Lace Harry, už byste možná mohli poznat, že se bude jednat o nejrůznější nápoje. S pivem toho překvapivě folkového moc není, tak jsme si dali Bokomaru, pivovarská Mary, ale Paleček a Janík natočili písničku Prodavač limonád. A pak už sklouzneme k čaji, kávě a také vínu. Blue Effect a čajovna, abychom začali stylově. Jiří Vedral, čajník. A pak už tu konečně bude čaj. Výzva Marie, dej mi čaj, Ivana Hlase. Tak si také něco nalejte a dobrý poslech.

Dnešním tématem téhleté první folkové hodinky jsou nápoje. Na rovinu řeknu, že to vyhrál čaj, káva a také víno. Zatím jsme stále u čaje. Tohle byl Ivan Hlas, Marie, dej mi čaj. Marie nabídnou mátový čaj, folk tým, káva a čaj, a tím se dostáváme k té kávě. A Marien ještě jednou, káva a lívance. A pak už samotná káva od Bláto tlaček.

Blátotlačky se svojí obyčejnou kávou, naživo dokonce, uzavřeli porci kávy. Zajímavý, že jsem nikde nenašel jednotlivé druhy kávy, půh suď. A půjďme na víno. Opět začneme, abychom to víno nějaké měli, vinobraním. To je Miroslav Paleček. A pak už to bude víno od Klíče a ještě jedno víno od Jany Richterové. A pak nakonec laciný víno dvojice Máci a Jarmila Kobricová.

0: posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: V 7 ráno vstanu, dám do trouby maso, aby moje děti teplý oběd měli. Na školu se koukám, to zas bude žraso.

Online lekce houslí už mi trhá žíly, mrtvice mě schvátí, pak si říkám, že ne. Holka, buď jen silná, vydrž ještě chvíli. V lednici je víno, pěkně vychlazené.

Žvejkačka a bonbon v důležitém spisu. 130krát mami, on mě zase mlátí. Tohle to je všechno, krása home officeu. Tak já si jdu nalejt.

Mácia solistka Jarmila Koblicová, Laciný víno. U toho vína zůstaneme až do konce téhleté hodinky. Helena Maršálková, Marcela Voborská, Ondřej Paska, Svařený víno. Také Pavel Tabásek, Červený víno nám nabídne. Žalman Spol a Lenka Slabá, Má lady je víno. A úplně nakonec Kantoři, Víno budiš pochváleno. Budiš pochválena tahle nápojová hodinka. A za týden další téma.

právě teď. Stačí dvě deci a začneme tropit věci, co známe naspaměť. Ty budeš prudká a já silný,

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny Country Radia.

0: Posloucháte pořad Folkmeny, posloucháte hodinku, kterou reprízujeme i v úterý hned po půlnoci. V každém případě ale teď tady mám hosta, kterým je František Čálek. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši, zdravím všechny posluchače.
0: No a když seš ve studiu ty se mnou, tak jasně, že si budeme povídat o dětské portě. Je to tak?
1: Bude to tak i letos.
0: Ano, i letos je dětská porta. Po kolikáté už je?
1: Letos máme polokulaté, jak já říkám, výročí, 35. ročník, čím se, jak jsem si zjišťoval, dětská porta dostala do takové té kategorie snad desítky plus minus něco nejstarších
0: festivalů
1: u nás v oblasti folk country.
0: To, co bude v Kroměříži, je vlastně finále. Jak se soutěžící do toho finále dostávají?
1: No, protože dětská porta je jednoznačně největší dětská soutěž v této oblasti, tak má i spoustu oblastních kol, protože těch zájemců na to soutěžit v dětské portě je hodně, takže postupně se dostali jsme se až na nějakých 9, 10, 11, letos 9 oblastních kol, které jsou skoro ve všech krajích České republiky a kde porotci vybírají opravdu ty nejlepší a ti potom přijedou na finále. Letos přijede 47 různých uskupení, 27 z nich jsou jednotlivci a dueta, 20 potom skupiny a ti budou soutěžit celý den od rána do večera, protože 47 vystoupení bude hodně. My sice máme takovou fintu v Kroměříži, že máme dvě pódia postavené proti sobě a diváci sedí na otočných židlích, takže tím pádem můžou na jednom pódiu dohrávat a na druhém už si připravovat další, abychom to

0: skupiny Jam Tour, divadelní herečka a tak dále. A druhá Jana Richterová, což je rozhlasačka, ale hlavně známá folková zpěvačka, kterou posluchači country rádia jistě znají z některých jejich písní, které se country rádiu hrají.
1: Myslím, že zrovna v té minulé hodině jsme něco od ní hráli. V každém případě je to dětská porta, ale asi nemůžou soutěžit vedle sebe děti 6leté a 18leté. Jak je to uděláno?
0: To je výhoda a zároveň pro nás organizátory trochu nevýhoda, protože přesně z toho důvodu, co říkáš, nejde jenom o věk, jde i o to, jestli je doprovází třeba na hudební nástroj rodič, nebo jestli hrají úplně sami, jo, potom jestli to je jednotlivec nebo skupina. Takže celkově je 9 kategorií. A v těch 9 kategoriích, už do 9 kategorií finále postupují z těch oblastních kol a ve finále pak 9 kategorií bojuje a na konci večer potom se předává 9 cen, což u nás jsou takové speciální kytárky malé, které mají ti vítězové. Takže 9 kategorií, 9 cen.
1: Tohle bychom mohli ještě zmínit teď v tomto vstupu, než si pustíme písničku jedné ze soutěžících, která už dorostla do dospělého věku. Kromě těch kytárek, mají ty děti z toho ještě něco? Kromě toho tedy, že se vidí se svými kamarády, vidí a slyší, jak hrají ti ostatní, mohou si o tom pokecat, něco se dozvědí od poroty taky, takže to trošku i zdokonaluje, ale aktuálně teď z toho festivalu, kromě těch kytárek, můžou si odvést ještě něco dalšího?
0: My jsme si právě říkali asi před 8 lety, že kytárka je hezká věc, ale postavím si ji na poličku, tam ji sice máme, jak stárnu, ale že důležitější pro hudebníky, hlavně v tomhle věku, je to, aby se mohli někde předvést. Takže jsme začali nabízet, jestli někdo ze známých festivalů nechce si tam vzít vítěze nebo finalistu, který ho zaujal, a tam mu dát možnost, aby si zahrál vedle, já nevím, AG Fleku nebo Víti Troníčka svoje písničky. Letos už máme 8 festivalů, takže 8 finalistů bude mít tuhle šanci a dokonce to dopadlo nakonec tak, že zájem od těch pořadatelů festivalu je takový, že si přijedou většina z nich vybrat na místo toho svého oblíbence, že sedí tam celou tu sobotu a pak řeknou, tenhle se mi líbil a ten pak dostane tu možnost.
1: Čili u něj. Musí se to někdy vůbec shodovat s výrokem poroty, co ocení porota.
0: Přesně.
1: Protože ten pořadatel si tam najde nějakého svého jiného koně.
0: Ale musí to být finalista. Ano.
1: Jasně. No tak jasně, to je finál.
0: Jak by ho nějak slyšel, máš pravdu.
1: Jana Věnečková, ta se také dětské porty účastnila, je to tak?
0: Jana Věnečková vyhrála několikrát dětskou portu, dokonce v roce 2012, tuším, dostala cenu osobnost dětské porty a to je další věc, na kterou jsem trošku hrdý, že jsme to takhle vymysleli. My vždycky, když je takové kulaté nebo polkulaté výročí, tak se snažíme, aby tam se vrátili někteří z těch vítězů, kteří už teď jsou známí, může je vidět někdo z diváků na velkých festivalech a tak dále a nám přijdou pomoc. Tak.
1: Ale o tom, jakým způsobem se Jana Věnečková vrací na tenhle festival, si povíme hned po písnice, kterou zahraje Věneband, Sladký jako med.

0: Posloucháte Folkmeny, hrála a zpívala skupina Věneband, Jana Vinečková je, či byla členkou téhleté kapely. Plynule tím můžeme tedy navázat, povídám si s Františkem Čálkem. Proč jsme zmínili zrovna Janu Věnečkovou?
1: Jak už jsem říkal, my se snažíme a jsme rádi, že to vychází, aby ti, kteří prošli dětskou portou, vyhráli jako děti a pak se etablovali v oblasti folk country, stali se z nich známí zpěváci nebo zpěvačky, aby se vrátili zpátky, protože pro ty soutěžící je to strašně důležitý a bezvadný, když najednou vidějí jako porotce nebo jako vystupujícího někoho, kdo stejně jako oni kdysi tady nervózní se snažil hrát a teď je z něj jako už vlastně hvězda. To, takže například Martina Hrbková z Přístavu vyhrála, Vojta Nosek, Martina Trchová a samozřejmě Jana Věnečková, která se letos vrací, Radka Fišarová. Jo? A teďkon letos mimo tý Jany se nám podařilo, že se vrátí ještě jeden z vítězů dětské porty a to je Víťa Troníček.
0: Ten tam bude se skupinou Marien a bude jako host celá kapela v závěru celého festivalu vlastně až večer. Jana Věnečková bude v porotě, kdo ještě bude v porotě?
1: Porota má šéfa, který už to dělá hodně let, jmenuje se Miloš Keller, S Country Radio. A mimo to my se vždycky snažíme, aby ta porota byla taková, že tam budou jednak hudebníci a jednak lidé, kteří sami samozřejmě hrajou, ale nejsou známí jako hudebníci, jsou známí jako z jiného pohledu. Takže letos například pod tvým vedením bude vzpomínaná Jana Věnečková, mimo to tam bude, pardon, teď si musím vzpomenout, samozřejmě, když je
0: já
1: to potřeba,
0: papíru,
1: tak to...
0: Bez papíru ani ráno.
1: Ano, tak to najednou není. Bude tam Ombre Blahenka, moderátor, bude tam Pavel Zrna, což je šéf odboru kultury městského úřadu, bude tam Emilie Bašistová ze Zušky, aby jsme tam zase měli tenhle směr. Takže, jak říkám, je to ze všech možných stran postavený. Hmm.
0: I v tomhle případě mohu potvrdit, protože v těch portách bývám nejenom na dětské portě, ale i na těch velkých portách, že přes i toto různé rozložení a přesto se třeba někdy ani neznáme předtím, než se potkáme v té portě, jakkoliv mnozí se tam opakují, ale někteří jsou poprvně,
1: ano.
0: Tak vždycky dojde k tomu, že se shodneme. Že prostě se pozná, když někdo fakt pěkně zpívá, když někdo je talent a podobně. Takže to funguje v tomhle případě, kdy třeba já si u některých porotců, svých kolegů, zatím ještě neumím představit, jaký mají vkus. Ale teď pojďme k tomu, jak to bude konkrétně probíhat. Bude to tedy v sobotu 30. května, v kolik hodin se začíná?
1: Tím, že, jak už jsem říkal, 48 vystupujících je hodně, takže začínáme už 8.30 ráno. Soutěž je naplánovaná zhruba do 19 hodin. Potom se vypůjdete, porota se půjde radit a nastoupí Marien, bude koncert Marien a po něm někdy okolo 9. by mělo být vyhlášení výsledků, předání kytarek, ale i předání těch voucherů na festivaly, jak jsme o tom mluvili. A máme ještě jednu soutěž, kterou vůbec nedělá porota, a to je cena sympatie, kde mohou všichni ty finalisti, to znamená těch 47 uskupení, během dne dát hlas někomu, kdo jim byl sympatický, kdo komu se zdálo, že dobře vystupoval, hrál a tak dále, a ten dostane cenu sympatie.
0: Já ještě doplním, že to tady probíhá opravdu po celý den, to znamená, že návštěvníci mohou dorazit kdykoliv, protože vstupné je dobrovolné.
1: Vstupné, ano, zdarma.
0: Takže není potřeba si kupovat vstupenky. Doplním, že o těch interpretech vlastně se dozvědí něco při příchodu na soutěžní plochu, protože jsou tam profily jednotlivých interpretů, je to tak?
1: Já jsem ještě neřekl, že v Kroměříži je to v dvoře pivovaru v Prušinovského ulici, což je vedle divadla a vedle muzea Karla Kryla.
0: A v podstatě vedle náměstí.
1: A vedle náměstí a tam se prochází průchodem. A v tom průchodu budou od rána viset vizitky všech těch 47 finalistů. Bude tam i přesně napsaný časový harmonogram, takže opravdu kdokoliv bude chtít, zabočí z náměstí, dojde tam, podívá se, kdo kdy vystupuje, přečte si, kdo je kdo a pak si jde poslouchat a když ho chce mít chvíli pauzu, tak se dopojá do Kroměříže a může se vrátit.
0: Pozvánku na Dětskou portu na sobotu 30. května na vlny Country Rádia přinesl František Čálek, já ti za to děkuji. Děkuji i za to, že se o tu Dětskou portu staráš společně s ostatními.
1: Společně s ostatními,
0: ano. A těším se na slyšenou a na viděnou.
1: No, všechny vás zvu, kdo budete mít trochu blížko ke Kroměříži, přijďte se podívat 30. ať uvidíte, jak vynikající hudebníky u nás máme.
0: A teď nám ještě zahraje Marianne.

0: lampy, možná i svůj stín pak dostihne.
1: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?

Rubrika gratulační či vzpomínací, dneska kompletně gratulační. 22. května 1960 se narodila zpěvačka a kytaristka Zuzana Cidlinská, tedy polovina dua Cis. Zahráli nám Ženu v domácnosti, přidají ještě Hotýlek u naděje. A 24. května 1964 se narodil zpěvák, kytarista, autor kapelník Buffalo Michal Braxatoris, také náš bývalý kolega. Michal Braxatoris nabídne e-mail do větru.

nezatratí, mraky mi tě nenavrátí. A tak volám SOS, SOS, kde pak zbyla včera, kde budeš dnes? A tak volám SOS, SOS, kde pak zbyla včera, kde budeš dnes?

Folkové stupně, folková mini hit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Tak a to už jsme u soutěže Folkové stupně. Tohle je momentálně vedoucí kapela, písnička Nekrmit, píseň proti. Hlasuje se na webových stránkách, to už jsem vám říkal, a máme ještě 2 týdny na hlasování. Dáme si 2. a 3. místo, tam jsou Žamboši s písničkou Páč a také Mirek Paleček, Nesnaž se utéct.

10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou jak z obsidiánu to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl.

Naoto Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před

Červnové ráno 2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

vydal po setmění na obhlídku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů osvobodit.

Tak to je aktuální místo třetí folkových stupňů, zbývá na místo čtvrté a páté a za týden může být všechno úplně jinak. Roman Hampacher, Ptáčata čtvrtý, Mňau Mňau Band Kánoe z jejich zbrusu nového CDčka zatím na místě pátém.

Arktiku plul jsem krán, po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Oči mouře v pololehu,

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
2: Kdo nosí titul kámoš, neovlivní věk, jdou v jejich řadách starší jako mladí. Těch, co si na ně jenom hrají, už dávno jsem se zřek, povětšinou mají kůži hadí.

0: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
1: Zdravím všechny příznivce koncertů v liberecké kavárně Crosscafé Pražská. Spolu s Underfolkem vás zvu na koncert Davida Kourka a Terezy Homolové a kapely Vedlejší příznaky, skrývající jména Martiny a Aleše Hrbkových z Přístavu a Petrů Havrdy a Novotného ze Žalmanova spolu. Na viděnou v pátek 22. května od 19 hodin se těší Petra Palaščáková.

či sklop. Žena mě pochválí za to, že vypadnu z baráku. Už kromě chrápání zvládám jen protivný kecy.

0: vykop si hrob.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Folkmeny Country Radio.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

0: A je to poslední hodinka nedělního folkového večera na vlnách Country Rádia nazývaného Folkmen. I to vás provede Miloš Keller. Tady už moc nehledáme, neexperimentujeme, spíš si hrajeme písničky známé, postupujeme od těch známých k méně známým a zase třeba naopak. Úvodní zahřívací kolo obstarali Choroši, Tripolis a New Christy Minstrel Last Farewell. A teď jsme doposlouchali skupinu Mitřiavy, jejich starší záležitost Rádio Vesmír. Poslechněme si ještě jednu starší věc, Jupiter, a pak naopak jednu novinku z jejich zbrusu nového alba, která se jmenuje Kolotoče. No a po skupině Mitřiavy tady budou třeba Neres nebo Marsias. Tak hezký poslech.
1: Jsem prezident vesmíru.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

0: Tak tohle byla strašlivá podívaná a písnička s názvem Gabriel. O těch nejrůznějších osobnostech toho má strašlivka docela dost a tak jsem si řekl, že bychom se u ní opět mohli na chvilku zastavit, aspoň na další dvě písničky. Bude tu Mordechaj a potom Rasputin. A pak už přijde skupina AG Fleck a nebo Madame v triku.
1: Už týden se tančí na starém městě, právě se žení majzl Mordechaj. Rozinky, mandle, víno, nalejte mi ještě, ženich září štěstím a zpívá aj vaj vaj.

Ježíška Gusudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaj. Jiskřivé ráno, kočí už zapřahají, až krásné dámy nasednou, můžeme hned jet. Samovar dýmá, prostřeno v březovém háji, pirošky, vodka, kaviár, rozdrcený led. Cara. Okolo gardové pluky v parádním marši táhnou a salutují hned. Na dohled bitva spočítáš na prstech ruky, kolik z těch mužů, kolik se vrátí domů.

Máťuška Gosudár když říkal, nechoď do války, Nikolaji. Smilník a pijan, zázračný léčitel, taky věštec a prorok, údajný carevnin mělenec. Zamrzlá něva, ve sněhu krvavé stopy, čtyřikrát zabit, Rasputin prohrál svoji věc.

jako sudar, když říkal, nechoď do války, Nikolaj. A pilí vodkou, mizernou samohonkou, přichází z neznáma housatý pravoslavný pop. Přichází sadem,

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme se dostali k zahraniční porci muziky, která bývá vždy v druhé části téhleté hodinky. The Seeker, South Australia. A tak jsem si řekl, že by to mohlo být i třetí zastavení. A tak se zastavíme v Austrálii. Australské písničky nám nabídnou The Bushwhackers, Lazy Harry a také Slim, Dusty and the Bushlanders. No a mezi tím vám také kolega Milan Schmidt poví, o čem a o kom bude album týdne po skončení této hodinky, tedy po 11. večer.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Žalmana a jeho spolu a Tomáš Porád něco.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

0: Tak a už jsme z Austrálie zpátky doma. Co bude od 23. hodiny, vám kolega Milan Schmidt prozradil. Já prozradím, co bude od půlnoci. Repríza pořadu 100 let trampingu. Uvádíme premiéru vždy v pátek jednou měsíčně po 19. hodině a reprízujeme vždycky v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. Ale ještě nám také zbývá Jirka Vondráček. Nabízí písničku z karavany pro tento týden ještě jednou na závěr téhleté hodinky. Novou písničku z karavany pro nový týden uslyšíte zítra, tedy v pondělí po 18. hodině a 30. minutě v rámci Čaje o 6. I nadále hezký poslech vám přeje Miloš Keller a teď dostává slovo Jirka Vondráček.
1: Písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Mám pro vás písničku 20. týdne a tu tedy budete poslouchat celý týden, když ovšem budete poslouchat country radio. Jmenuje se Kalich lásky a je z alba Tulácký zrození skupiny Sequoy. Jestli se vám líbí, tak nám to napište na adresu info@countryradio. Písničky týdne jsou tady proto, abychom si otestovali, jestli se vám zalíbí některá z písniček pořadu Karavana a když ano, tak by mohla zdobit vysílání Country Rádia. Tak prosím, pište. Všechny písničky, které soutěží, se ucházejí o vaši přízeň a najdete je v pořadu Karavana číslo 93 na YouTube kanálu Country Rádia. Tak se nebojte napsat, je to povolený. Písničky týdne si hledají cestu k vašim srdcím a tak nám klidně napište, která by to mohla být. Písnička 19. týdne se jmenuje Kalich lásky a zpívají Sequoy.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, včas tušku hudbu varhaní,

0: jenom 200 kilometrů.
1: Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
2: Dobrý pozdní večer, milí posluchači, vám přeje Milan Schmidt a dáme si dnes další novinku. Pavel Žalman Lohonka oslavil 80. a i k tomuto výročí nám nadělil dárek, a sice album s názvem A Tomáš porád něco. Album splnilo mé očekávání. Dávka laskavosti, krásných melodií a textů, precizního provedení a skvělého zvuku přesně zapadá do mého vidění současného Spolu. Žalmanův přístup ke každé písni působí tak, že v podstatě píše hit za hitem, z nich některé už doslova zlidověly. Zní u táboráků, na školních besídkách, na koncertech lidušek, prostě mezi lidmi. Je téměř jisté, že tak dopadnou i některé novinky z tohoto alba, které dnes uslyšíme. 14 písní Žalmanovek, které na první dobrou můžete zařadit s pocitem známého a přesto vonícího Novotou, ale také Novotným a Havrdou, protože právě jejich rukopis dotváří i na tomto albu ten typický žalmanovský zvuk. Já nejsem hudební kritik, jak často říkám, spíše chválič, a snad mi po poslechu dáte za pravdu, že album je krásnou a důstojnou oslavou úctyhodných narozenin opravdové folkové legendy. Pojďme si poslechnout tyto skladby. A Tomáš porád něco, Sky, Na rozcestí znovuzrození, Jsem zmačkanej, Dobrovzdání, Máří z Majdaleny a Byl to hezkej den.

dýchám, jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

těšíš, u tvých nohou zabalený mlhou spím. Rád tě potěším,

nikdy nevyhasnout, když nám to poručí. Jediné, co mi schází, jít znovu skotskou krajinou, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

0: Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Dnes večer posloucháme nové album Pavla Žalmana Lohonky a jeho spolu a jmenuje se A Tomáš porád něco. Pojďme se podívat, kdo album nahrál. Žádné překvapení. Pavel Lohonka, zpěv, akustická kytara. Michála Hálková, zpěv, foukací harmonika. Petr Havrda, zpěv, akustická kytara, elektrická kytara, dobro, lap steel, mandolína. Petr Novotný, zpěv, akustická kytara, baskytara, elektrický kontrabas, klávesy, MIDI editace. A pak se objevili také hosté Marek Buble, alt saxofon, klarinet, Robert Fishman, flétny a Radim Pigl, bicí perkuse. Tak to máme tedy sestavu, která nahrála tohleto skvělé album a pojďme si poslechnout další písně, a sice Kam odcházíš, světe, Pomalý šípy, Za časů, Souhvězdí delfínů, V kleci, Konečná a Stovky domovů.

tam se vytratíš. Bolívá mě, že i nás to jednou tady smrtí.

0: lásku třeba pohořel.
1: Za času
0: pro lásku na kraj střechy světa šel.

konečná, prosím vystupovat, přátelé. Konečná, motoráček dál už nejede. Jdem hledat zlato, stojí to za to, kdo z nás to ví.

Tolik tedy album, které ozdobí mou poličku se vzácnými plackami a chci věřit, že u vás to bude stejně nebo podobně. Jsem rád, že jsem tohle album dostal. Vám už teď přeji dobrou noc. Country Radio.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Country Radio uvádí 108 let trampingu s Petrem Třebickým.

Vítám vás všechny k poslechu dalšího pořadu o trampingu, country a vůbec o každé dobré muzice. Ale než se ponoříme do vyprávění o cestách skupiny KTO a Valdemara Matušky, rád bych ještě přibrzdil. Jak jsem se probíral v mé značně prořídlé chatrné paměti, náhle něco, jako když probliklo, a já mám pocit, že tento krátký úsek mého života stojí za zveřejnění. V začínajících letech 60. dekády 19. století se lehce, ale přece jen už tak dost zrezavělé okovy začaly rozpadat a život začínal být opět životem. Tipnul bych si, že první sorta, která zajásala nejvíce, byli muzikanti. Rázem se zrodili big beaty, rock and roll, folk, trampírna, country. Já v té době zakládal Old Western, posléze Bluegrass Hoppers a nakonec Tennessee. No a určen osudem jsem se ocitl ve skupině Mustangové. A jak už to tak v životě chodí, náhle jsem se stal hercem v lední reví. Ta lední reví byla dětská a za doprovodu muziky najížděly na led různé pohádkové skupiny a potřebovali pár dospěláků, kteří umí i muziku. Já už si nepamatuji, jakou skupinu jsme reprezentovali my, ale nějak mi probleskuje něco o loupežnících. Ostatně, to není důležité. První hvězda celé reví byl Jiříček Kadlus. Tenkrát mu bylo něco kolem 10, skvěle bruslil, skvěle zpíval a byl to prýma kluk. No a v té době běžel v pražské Lucerně soutěžní pořad 12 nových táboráků. Někoho z nás napadlo, že bychom ho mohli do soutěže přihlásit. A tak se také stalo. Dali jsme mu písničku, rovnou, jo, tady rovnou. Jirka se vyřítil na scénu, ale mikrofon byl o 3 hlavy vejš. Jirka se rozhlídnul, nedaleko byla židle. Neváhal, bafnul židli, naskočil a spolu s freneticky trvajícím potleskem obecenstva dospíval písničku. Čekali jsme, že samozřejmě zvítězil. Nezvítězil. Já byl přítomen v porotě. Jednomu porotci vadilo, že zpíval z té židle, jiný se zajímal, kolik má let, další, kdo ho přihlásil a tak dále a tak dále. Takový je hold život. Ale Jirka měl ohromnou radost, jak ho přijalo obecenstvo a to bylo to hlavní. Naučil se hrát na klavír a kráčel ve stopách svého táty, který byl kapelníkem skvělé Dixielandové kapely Steamboat Stompers. A když v roce 2016 odešel do muzikantského nebe, Jirka se chopil kormidla a táhne tu muziku dál. A porotci? Nevím, ale doufám, že porotcují v muzikantském pekle. A kdybyste tu písničku už zapomněli, tak takhle ji zahráli Greenhorni.

Původně jsem vám chtěl jenom představit jednoho člena kapely Steamboat Stompers, basistu a zpěváka, ale když jsem si vzpomněl na Lední revy a Jiříčka, nedalo mi to a muselo to ze mě ven. Jenže jako obvykle jsem to s tím povídáním přehnal. A tak vám jen zahraji jednu tremskou písničku výše zmíněného zpěváka a někdy jindy si o něm popovídáme.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Pokud si vzpomínám, tak v americkém povídání jsem skončil v Oklahomě. Takže rozloučili jsme se s Talzou a namířili na sever do Kansasu a pak na západ do Denveru. Tam byla skoro celá třepsínská parta pod vedením Kojota. Ale bohužel nenašli žádnou vhodnou scénu a tak po večerním potlachu jsme pokračovali dál na sever.

Colorado je rozhodně krásná zem, ale přece jen taková trošku jednotvárná. Aspoň ta highway, po které jsme jeli, taková byla. Vlevo krávy, vpravo obilí. Maximálně se to občas prohodilo. Vlevo obilí, vpravo krávy. A to zatraceně zvědavý krávy. Ještě, že kolem dálnice byl plot, a tak si nás nemohli prohlížet zblízka. Počasí bylo OK a cesta utíkala. My jsme byli domluveni, že pokud to půjde, pojedeme vždycky cca 4 hodiny, pak zastavíme na občerstvení a doplníme nádrž. A samozřejmě, že jsme se za volantem střídali. Před námi se objevila pumpa a k ní připostavená restaurace. A bylo to něco. Všechno z ušlechtilého dřeva a krásně to vonělo. Uvnitř to taky krásně vonělo a tak jsme se vrhli na jídelní lístek. Správně se tedy má říkat menu. A začali vybírat stejky. Cylon steak, rump steak, flank steak nebo filet mignon. Načež přišla fešná dívčina a poněkud zastřeným hlasem nám oznámila, že nemají hovězí.

0: Jaro s Country Rádiem.
1: Cestou na sever po dálnici číslo 25 jsme narazili na zajímavou podívanou. Vedle dálnice bylo rozsáhlé cvičiště, na kterém pochodovali armádní kapely a očividně trénovali pořadovou s nástrojema. Tak to byla podívaná, kterou hned tak někde neuvidíte. Kapely byly tři, nejspíš Army, Navy a Air Force. S neuvěřitelnou přesností muzikanti vykonávali nácvik pohybu a formací, synchronizaci kroků, udržování rozestupu a geometrických tvarů při pochodu. Ale nejen to, oni za pochodu prolínali a prostupovali. A to všechno jen za zvuků bubnů. Tak jsem si říkal, škoda, že nehrajou. Ještě pár minut a bylo vyhlášeno zastavit stát a rozchod. Všichni se hned hrnuli k občerstvení a tak jsme si říkali, škoda, mohlo to být delší. Ale všimli jsme si, že k nám kráčí dva důstojníci, tak jsme vystrčili Honzu, ať s tím něco udělá. Nebudu to natahovat. Vojáky zajímalo, co jsme zač, protože jeden strážný jim řekl, že nejsme Američani. Následoval dotaz na národnost, co děláme, kam jedeme, a po tomto výslechu jsme byli pozváni k občerstvení, seznámili se s plukovníkem a informováni, že pokud máme zájem, můžeme zhlédnout celou parádu v celku a s muzikou. A že to byla paráda, jak se patří. Tu muziku jsem vám tenkrát nemohl nahrát, ale pátral jsem, až jsem vypátral.

Na našem putování toho bylo hodně zajímavého a krásného. Ale jak už to v životě bývá, mělo také stinné stránky. Hlavně únavu. Jezdili jsme dlouhé štreky a i když jsme se pravidelně střídali, byla to žichta. Ale stála za to. Současný cíl byl Vancouver. Měli jsme 4 dny volno a tak jsme to chtěli vzít přes Calgary. Tam jsme sice neměli hrát, ale v Calgary bylo touhle dobou největší rodeo na kontinentu. Takže tradá do Calgary. Trochu jsme měli bobky na hranici do Kanady, už protože jsme přecházeli v noci. Dopadlo to tak, že po dlouhé době vylezli 2 maníci a vynadali nám, proč je budíme. A do cíle už to bylo jen 250 kilometrů. A jak se tak pohupuji v sicu, co si mě napadlo? V repertoáru KTO máme píseň Loudavej vlak. Převzali jsme ji od Johnnyho Cashe, když koncertoval v Praze a hrajeme ji od první desky. Ale jak říkám, převzali jsme ji. Ale nikdy, nikde, nikomu jsme nehráli ten originál. A tak budete první, kdo tu pecku uslyší v tom originále. As he went through, he started picking up just a little bit of speed and a little bit of steam. He didn't get too fast though.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: Do Calgary jsme dorazili dopoledne a vypadali jsme jako ta příslovečná telata. S tím rozdílem, že vrat tady bylo nepočítaně. Honza měl v Calgary kamaráda a ten se postaral o nečekané uvítání. Snad všichni Češi a Slováci z celého města se srotili, aby uvítali Valdemara a potažmo nás všechny. A začali si nás rozebírat. Přece nebudete bydlet v nějakém obyčejném hotelu, u nás doma to budete mít jako v Ritz-Carltonu. Vždycky po dvou nás přivítali a odvezli do svých domovů. A mohu vám říct, že s tím Carltonem měli pravdu. Bylo akorát poledne, takže byly stejky a po obědě mě a Vaška uložili v krásné ložnici. A než by řekl Švec, byli jsme v limbu. Večer nás odvezli na takovou haciendu, kde byl velký taneční sál. A vypuklo hemžení. Někdo chtěl vědět, jak to v Čechách vypadá, jak se lidé mají a tak podobně. Občas i slzička skápla. Ale nakonec se to uklidnilo a začala hudební zábava. Všichni chtěli slyšet Valdemarovy písně.

No a ráno jsme vyrazili do města, abychom zhlédli tu slávu. A že jí tedy bylo zatraceně hodně. Calgary má přes 1 000 000 obyvatel. To hlavní se odehrávalo na obrovitém prostranství, kde byl ovšem taky normální jarmark. Ovšem jiných rozměrů, než na které jsme zvyklí. Měli jsme vyhrazeny 2 dny a tak jsme se museli rychle rozpohybovat. Nebylo to snadné. Místama mě lidé téměř nesli. Takže to byl tak trochu boj. Kromě všech obvyklých atrakcí, které už tak byly dost namačkané, tam spousta farmářů vodila koně a nezřídka i býky. Ale kolem těch bylo volno. Než jsme se dostavili na kolbiště, tahal jsem nohy daleko za sebou. Ovšem pak to začalo. Jako první hod byl slavnostní nástup. Těžko se to popisuje. Spousta koní, a to žádné herky, nádherná hrdá zvířata, z nich jen tak netryskal oheň. Na těch koních vyšňoření kaubojové, kolem nich hafo pomocníků, ženy kaubojky, jedna hezčí než druhá, senzační muzika a celé záplavy vlajek. Zkrátka, nepopsatelná paráda. Pak se to trochu zpomalilo, protože hlavní šerif předčítal jména kovbojek a kovbojů. Načež se rozhostilo ticho a bác, už to jelo. Zůstal jsem stát jako solný sloup. A vydrželo mi to dost dlouho. Pak mě to zdrtilo. Byla to úchvatná podívaná, ale neskutečně drsná. Tak drsná, jako tahle písnička.

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Nezlobte se na mě, že vám nebudu popisovat, co vše se na kolbišti odehrávalo. Je to skutečně podívaná jen pro silné nervy. Já jsem to tady pouštěl Jakubovi a souhlasil se mnou, že to asi by vidět nechtěl. Ostatně ono ani času nebylo nazbyt. Večer jsme odehráli soukromý koncert u táborového ohně a ještě dlouho jsme si povídali o všem možném. Další den jsme se šli podívat nejprve na krásy města Calgary, a že bylo na co koukat, pak na pokračování Rodea na chvilku a nakonec jsme šli na koncert Alabamy. Ta skupina je pro doprovod Rodea jako stvořená. Hráli na velkém pódiu, ale tu jejich stěžejní píseň mám na disku, takže vám ji můžu pustit.

No a večer jsme s kamarády mydlili jednu písničku za druhou. Následující den jsme se museli rozloučit se všemi, i s novými přáteli. A nebylo to snadné. Ale čekalo nás 973 kilometrů do Vancouveru. No a to už je všechno. Jako obvykle se s vámi rozloučím hromovým ahoj a pozvu vás na jakýkoliv koncert KTO, protože všechny naše koncerty jsou prýmové. Petr Třebický. Postscriptum, pokud by to nestačilo, Jakub tam šoupne ještě něco perfektního.

se vezmi příteli na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek zdola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo venča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Žalmana a jeho spolu a Tomáš Porád něco.
2: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: tak halo, divnej pane.
1: Povídám, dej mi pokoj, to bys mohla vědět, že nebo mohl, nebo mohlo, že když tady člověk přemýšlí, že se nevyrušuje.
0: Mohla.
1: Vypadáš jak mohl na první pohled. To pak tě vychovává, že to nevíš.
0: No přece maminka mě vychovává.
1: Maminka? Tatínek ne?
0: Ale taky.
1: No. A kdo vychovává maminku?
0: No nikdo, ta už je vychovaná.
1: A tatínek taky?
0: Taky.
1: No tak máš po starosti. Nečum, jdi domů, maminka ti vaří při nohu. Jdi domů, nech mě bejt, já si tady přemýšlím.
0: Já jsem jenom povídala, že jste jako divnej pán.
1: Mě nezajímá, co jsi povídala. Co je na mě divnýho?
0: No tak se podívejte na ten kabát, jak je vám malej.
1: Kecáš. Kabát je v pořádku, já jsem velký do toho kabátu, to je rozdíl. Já jsem býval malá elegantní figurka, panáček k pomilování. Na to pole podle skal zelený mužík zatleskal jsem býval já.
0: Tak vy jste jet asi vitamíny, ne?
1: No samo sebou. Co to je?
0: Je, vy nevíte, co jsou to vitamíny?
1: No, vitamíny jsou, když?
0: No. Když je salát zelený.
1: No vidíš, já jsem zelený.
0: No tak jste salát.
1: A nebude se matinka zlobit, když ti urazím kebuli?
0: No, vy mi stejně připadáte jako z pohádky.
1: No to je řeč, takhle má každá mohla mluvit. Samo sebou, že jsem z pohádky. No já pak si na to přišla. No neboj, no. Neboj, no povídej, no.
0: V pohádkách jsou většinou příšery.
1: No a kam pak se chodíš koupat, děvenko?
0: No, když jste z pohádky, tak mi můžete splnit nějaký přání, ne?
1: To bych mohl, ale musíš mě pomoct.
0: No a co mám teda dělat?
1: Já mám tady zakopaný hrnec zlata, co to povídám? Prostě když mě pomůžeš najít ten hrnec, tak já ti pomůžu taky, budu, co chceš, tak...
0: Tak pomůžu, co za to? Jaký přání mi za to splníte?
1: No, to si musíš vybrat ty, no já nevím.
0: Jejda, počkejte, já tady mám takovou knihu a tam mám moc různých věcí.
1: No.
0: No tak, televizní vysílačka, $450.
1: To ani nevím, co je.
0: Prut na slunce, 7,50.
1: Jsou vyhozený peníze, prut na slunce, tě naučím chytat slunce do ruky.
0: Vážně?
1: No samo sebou, já ho vemu za fousy, sumec je vůl, ten se nehne.
0: A panenky se zavíracíma očima.
1: Já už si nehraju.
0: Kuchyňka.
1: Si nevařím.
0: A pumprlík, který kejchne, když se zmáčkne.
1: Ukaž, co to povídáš, pumprlík, který, no, co ty lidi nepotřebují ke štěstí. Pumprlík, který kejchne, když se... Tohle je dobrý, podívej se. Přenosný tunel pro železní čáře na prázdniny. To je moc dobrý. A nebo tadyhle česnek bez zápachu, 10 centů.
0: To nic ne.
1: A heleď, zápach bez česneku.
0: To je lepší.
1: To je báječný, že i když nemáš česnek, můžeš smrdět v kuchyni. To je báječná věc. A co to je ta knížka?
0: No, to je katalog obchodního domu Bersi a Dejsi.
1: Aha, to jsou nějaký anděle štědrosti, ne?
0: No, všecko mají, od špendlíku až po lokomotivu.
1: No, ale já si myslel, že bych ti mohl splnit něco lepšího, než je tady v ty knize. Nějaký lepší přání, třeba například...
0: Aby co divný, pane?
1: Aby pro vás máma i táta vždycky rádi měli čas. Jako má čas pro mláďata, třeba blecha, nebo slon, anebo dikobraz. Aby se holky smály a školy se nebály, a kluci jak by smet. Aby byly zadarmo balónky. A aby se už nešetřilo na kanónky. A aby až budete velký, život ráj byl, a ne pes. A aby o tři koňské délky svět byl dále, než je dnes. A víš co?
0: Co?
1: Támhle zazvoníme na domovníka, já mu podrazím nohu a ty ho poleješ, pojď.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stojí.

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Antry, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio.
2: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, seč maluj sám strong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší. Pak ovace a světla a celý sál se zvedá, když Amadeus Mozart za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí se drží, neprší a neprší. Pak parket se vznáší a na něm v těchto chvílích Marilyn Monroe v šatečkách sněhobílých, počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana, zpívá tu píseň s námi, počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

0: svou lásku mít, bylo jak ve tmě spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš moje

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavoláš. Já už vážně musím.